0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka, krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.

ráno, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát,

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě,

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tým. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože je slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to
1: řekl. Takhle, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: My jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na i, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout.
0: Nebudeme jmenovat, aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáji. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout, bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pánbůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to by jsme mohli napsat.
0: Tak knihu. Aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: Z další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korda jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čiřovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit.
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, O nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já
0: ne. Nehledáme senzace, jenom se fakt
1: ne, ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
1: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem, žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Olympiáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Ty masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně
1: a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitu. No.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Teď všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte zdatnou kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyrejte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Mm-mm. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Země jíst. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka z Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám. Jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma.
2: Děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou. Díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka. Pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvědějte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zdounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím či s tím.
3: Ačko nebo tak Bčko, jo. Co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale nebo tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký, co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý. Kaj!

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože my jsme byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry, jsi skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu. Vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dalo nějaký ty známky takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody, teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal, teda, no ale paní Hrzánová,

0: jednou před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
1: Nikdy jsem tam nebyla.
0: No, tak je často.
1: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
0: Hurá do Sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
1: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
0: V kůlně. To je
1: ano,
0: čestné místo. To je,
1: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
0: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
1: Ne.
0: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
1: Tak.
0: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
1: Myslím, že ne.
0: Jsou poctivě vydřené, ne?
1: To je pravda.
0: No,
1: to je pravda.
0: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Poselství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotane.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si voda Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou cestu. Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit to patrně, slibuju.
3: Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko,
3: Ačko. Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás díky. Zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, hodný. Protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít. Tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo? A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo? No a nakonec tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a... Tak mu volala matka, byla úplně rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
12: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
12: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
12: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako... No a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, zvláštní, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu, že
3: mohlo. Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj. V Humoriádě budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek. Vyberte si SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by odošly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se naše takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. V Pardubicích opravují budovu bývalých pozemních staveb. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. A nás čeká slunečno a horko. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Pardubičtí krajští silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice Ulažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značení, udělají protismykové nástřiky, některé úseky ale budou potřebovat zásah větší, jako třeba rozšíření jízdních pruhů. Na bývalém sídle pozemních staveb na Masarykově náměstí v Pardubicích začaly stavební práce. Rozsáhlá rekonstrukce budovy z roku 1966 bude stát 400 milionů a hotová má být nejpozději v první polovině roku 2028. Po dokončení se do objektu vrátí kanceláře a doplní je byty, dodává jednatelka developerské společnosti Atkins and Lankford Anna Ješková.
2: Tak jedna třetina té budovy zůstanou opravdu kancelářské prostory a dál to bude bytová funkce, která v podstatě převažuje, to znamená dvě třetiny z té budovy budou bytové. Budou to jednotky, jedna KK, dva KK, na střeše i větší bytové jednotky a budou sloužit k pronájmu.
0: Pardubice připravují dopravní úpravy Zborovského náměstí a navazujících ulic. Radní vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci i potřebná povolení. Součástí zadání je taky návrh dopravního napojení budoucí základní školy v bývalých Masarykových kasárnách a zvýšení bezpečnosti v jejím okolí.
3: Projektanti navrhnou nové uspořádání zastávek Zborovské náměstí a u Kapitána, bezpečnější přechod přes ulici Chrudimská, rekonstrukce chodníků a nové cyklostezky. Počítá se také s úpravami veřejného osvětlení, dopravního značení a doplněním zeleně. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo včera. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice a letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie, a to v době jejich úpadku. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Informoval o tom první místopředseda hnutí a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Ten po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Opustil taky post předsedy pražské organizace. Lhůta pro přihlášení kandidátek uplyne dnes ve 4 odpoledne.
1: Počasí.
0: Úterý na východě Čech bude slunečné a horké. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Večer bude přechodně oblačno. Možnost ojedinělé přehánky a bouřky. Denní maxima dnes 36 až 39 stupňů. Na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý. Předpokládáme velmi silnou zátěž teplem. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak se nemění, odpoledne přechodně slabě klesne. A bio dnes bude na trojce. A pozor, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 5 míříme na silnice Pardubického kraje. Nehody hlášené nemáme, nezapomeňte. Dopravu v Pardubicích komplikuje uzavírka silnice číslo 1/36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemice. Potrvá až do konce srpna a silnice je pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotýkají také cestujících MHD.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je tady 216. den roku 2026, úterý 4. srpna, svátek slaví Dominik, jsou k tomu i pranostiky na Dominika Parna, Mrva Marná, nebo potíli se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. Tak to tentokrát asi bude platit. Očkování v lékárnách v Česku zatím povolené není. Ministerstvo zdravotnictví se to ale chystá od poloviny příštího roku změnit. K tématu si už za chvíli řekneme víc. A čeká nás taky třeba Hana Zagorová nebo Eláni, taky Bruno Mars, Helena Vondráčková a teď Buty. Tak vám všem přejeme pěkné ráno a příjemný poslech, ať už jste kdekoliv.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:15, je úterý 4. srpna, vstává Český rozhlas Pardubice. Při požáru obytného domu na západě Tokia utrpělo lehká zranění 12 lidí ve věku od 1 roku do 80 let. Informuje o tom agentura Kyodo s odvoláním na místní úřady. Zranění jsou pravděpodobně obyvateli 13. podlažní budovy. Policie příčinu požáru vyšetřuje. Podle hasičů schořelo asi 200 metrů čtverečních skladových prostor v přízemí. Budova procházela rozsáhlou rekonstrukcí a ve skladech byly pravděpodobně uložené stavební materiály. Tak to bylo Tokio, Japonsko a podíváme se ještě do Spojených států amerických. Tam silné lesní požáry už třetí den pustoší předměstí Spokane ve státě Washington, kde zničili nejméně 700 budov a donutili 64 tisíc lidí k evakuaci. To je o 4 tisíce víc než předchozí den, uvedla v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady. Ve Spokane na východě státu Washington a v jeho okolí vypukly od soboty 3 samostatné požáry. Národní meteorologická služba pro tuto oblast vydala varování před extrémním rizikem vzniku požáru kvůli mimořádnému suchu. V regionu je navíc silný vítr. Zprávy chystáme na 17:30. Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jenom pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě. Reportérka Michaela Bacílková do jedné z těchto lékáren zašla.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Když bychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Český rozhlas.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest, s vámi je Český rozhlas Pardubice v úterý 4. srpna. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom v noci na dnešek britská námořní služba, aniž by zmínila případná zranění anebo škody. Plavidlo se nacházelo 20 námořních mil, tedy přibližně 37 kilometrů od ománského města Chasab, uvedla agentura AFP. Incident úřady prošetřují. Co budeme sledovat v našem kraji, tak třeba online tiskovou konferenci po jednání rady Chrudimi, na programu je třeba nákup elektřiny a plynu na komoditní burze, poskytnutí pozemků města pro vybudování psího výběhu a odpočinkového parku anebo financování veřejné zakázky základní škola doktora Malíka, rozšíření kapacity školy. A v Pardubicích pokračuje sportovní park, a to až do neděle 9. srpna. Je to unikátní sportovní festival pro malé i velké návštěvníky, nabízí 9 dní plných sportů v parku na špici. A dnes to bude den s integrovanou záchrannou službou. Z místa se dopoledne živě přihlásí náš regionální stopař.
1: Počasí.
0: A dnešek bude opravdu pořádně horký, bude ještě větší teplo než včera, 36 až 39 stupňů Celsia, to jsou odpolední maxima, na horách 29 až 32. K tomu jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno s možností ojedinělé přehánky anebo bouřky. Vítr bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, přes den dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 7,5 minuty bude 17:30, nabídneme další zprávy. Kubánská energetická síť znovu skolabovala, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na státní média. Vláda se mezitím snaží síť zprovoznit poté, co se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, od neděle ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny. Výpadky postihují celý ostrov s přibližně 10 miliony obyvatel v posledních měsících čím dál častěji. Kuba taky čelí ropné blokádě od Spojených států, což zemi odřízlo od dodávek paliva a ochromilo schátralou rozvodnou síť. Jestli pak máte rádi detektivní příběhy v knihách, filmovém plátně nebo v televizi. Je to přesně 50 let, co ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později. Hlavní postavu inspektora Moulina stvárnil Yves Renier a naše diváky si získal taky díky skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak se teď na chvilku vydejme po stopách zločinu s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mít i psa třeba?
2: Může. Jo. Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeních, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
4: Já jenom ve pohádkách znám.
5: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
5: Jsou každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
5: Detektiv.
6: Český rozhlas Pardubice.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A už je tady Petra Beránková. Další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvůli opravám chodníku je v Pardubicích až do odvolání přesunutá zastávka MHD Závodu míru ve směru do centra. Cestující najdou o 70 metrů protisměru jízdy a je osazená přenosným označníkem. Změny se dotýkají linek 15, 20, 22 a 28. Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Podle údajů Povodí Labe jsou průtoky kvůli suchu na řadě míst podprůměrné a dosahují maximálně poloviny obvyklých hodnot. Platí to hlavně pro Divokou a Tichou Orlici, Chrudimku a Doubravu. Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požáru. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli. K mimořádné schůzi vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka. Domácnosti v pěti obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rutky, Říček, Javůrku a Litostrova ode dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. A počasí na úterý bude slunečné a horké, čeká nás jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno a možnost ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Denní maxima dnes 36 až 39 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se nemění a biotrojka, to je vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Omezení kvůli stavebním pracím je zhlášené z Chrudimská silnice třetí třídy na výjezdu z Včelákova, tak opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2,5 minuty po půl šesté, úterý 4. srpna, za chvíli Marta Kubišová a už teď Iveta Bartošová.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je úterý 4. srpna, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6,5 minuty bude 6:15. Kdo z rodiny herce Jána Jeckuláka se účastnil natáčení filmu Zlatovláska, i to se dozvíte v pořadu Alex a host po 13. hodině, ukázka ještě do 6. hodiny. Petra Beránková vyleštila brýle, tak můžeme jít na to?
1: Přesně tak, dobré ráno z Pardubic.
0: Jdeme číst z dnešních novin.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Nadační fond Home Run Pardubického kraje podpoří dalších 6 vysokoškolských studentů z Českotřebovska a Moravskotřebovska. Stipendisté získají nejenom finanční podporu, ale od září se zapojí taky do aktivit fondu jako jeho ambasadoři. Stipendium je začátkem dlouhodobého partnerství. Chtějí se studenty spolupracovat i během studia, propojovat je s městy, školami, firmami i dalšími partnery a postupně vytvářet komunitu mladých lidí, kteří chtějí aktivně přispívat k rozvoji svého regionu. To uvedl předseda správní rady Jan Lustik. Na podzim fond rozšíří grantový program i na Svitavsko a Králicko,

0: a připravuje nový projekt pro studenty středních škol. To napsala Mladá fronta Dnes.
1: Vysokomýtská nemocnice splnila přání stoleté pacientky Zlatoslavy Macháčkové. Díky sanitce splněných snů se mohla podívat do domova s pečovatelskou službou v Poličce, kde strávila mnoho let života. Cestou zpátky zavítala i do své rodné Proseče. Parádní dárek pro ni přichystali její ošetřovatelky. Podívejte se ve fotogalerii na webu Orlického deníku.
0: A necelé 4 miliony korun plánuje uvolnit Královéhradecký kraj na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Městy z Podhradí požádal hejtmanství o dotaci na základě horního zákona. O definitivním uvolnění peněz rozhodnou krajští zastupitelé v září. Unikátní kaple Loreta by mohla sjet ze svahu, proto se musí zpevnit, je potřeba zabezpečit kapli, ale i zdraví lidí, kteří tam zavítají. O tom informuje na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: V parku na Zámostí v České Třebové jsou nové kuličkové dráhy. Jak vypadají, prozradíme, ale až ve zprávách za 20 minut.
0: Tak budeme cvrkat. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: 6:45, za necelou minutu je úterý 4. srpna, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Právě dnes je termín pro podání přihlášek k registraci pro volby do senátního obvodu Rychnov nad Kněžnou, pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. Tenhle obvod částečně zasahuje i na Pardubicko. Volby budou 9. a 10. října na stejných místech jako před 6 lety. Termín vyprší taky pro kandidátky v komunálních volbách do obecních zastupitelstev. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději dnes v 16 hodin, pokud chtějí o místa na radnicích po 4 letech, případně v horní komoře parlamentu letos usilovat. Další zprávy pro vás budeme mít přesně za 4 hodiny, tedy v 6 hodin.
1: Počasí.
0: Slunečno a horko a ještě teplej než včera. V Pardubickém kraji dnes naměříme 36 až 39, na horách 29 až 32 stupňů Celsia. K tomu bude jasno nebo skoro jasno, večer přechodně oblačno s možností ojedinělé přehánky nebo bouřky. Znovu tedy čekáme velmi silnou zátěž teplem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak tolik mandraže ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 5 hodin 50 minut v úterý 4. srpna do 6. hodiny Pavel Bobek a taky třeba Petr Spálený, no anebo tenhle zpěvák. Nebude to také lehké, drahá. Jeho koncert je ale zrušený v Litomyšli, měl být dnes od 19 hodin, píše se to na webu Zámeckého návrší, mělo to být se zpěvákem Petrem Perkem, který byl nedávno naším hostem. Mimochodem rozhovor právě s Petrem Perkem najdete zpětně na webu pardubice.rozhlas.cz. Těch rozhovorů nabízíme denně celou řadu, třeba i po 13. hodině v pořadu Alex a host s moderátorkou Alex Minářovou. Ta si dnes pozvala herce Jána Jackuliaka a od něj uslyšíte i o tom, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatoblásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som mu to musel komentovať, on tak pozeral, hovoril, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol.
0: Jan Jackuliak, herec, bude naším hostem po 13. hodině, lépe řečeno hostem Alex Minářové v pořadu Alex a host. A teď následuje mistr zkratky.

0: rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. V parku na Zámostí v České Třebové jsou nové kuličkové dráhy. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. A nás na východě Čech čeká slunečno a horko. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude zavřené parkoviště na Teršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude zavřený od pátečního poledne. Radnice v České Třebové nechala vyrobit nové kuličkové dráhy v parku na Zámostí. Zaplatila za to skoro 300 tisíc korun. Celkem 5 dřevěných drah měří dohromady asi 23 metrů a potěší hlavně děti. Vyráběl je umělecký truhlář Jiří Hejtmánek.
2: Je jedna jakoby zvonící, kde jsou zvonečky a kovové prvky. Jedna je kreativní, kde si tedy děti můžou určit ten směr té dráhy sami. Jedna je závodní a jedna dráha je jenom s vyhybkama, ta je taková pomalejší. A poslední dráha je pro nejmenší děti, protože je nižší.
1: Zájem o letní lázeňské pobyty na východě Čech je podobný jako loni. Uvádí to zástupci lázní Bělohradu na Jičínsku i lázní Velichovky na Náchodsku.
3: Oslovené lázně potvrzují také rostoucí zájem samoplátců. Zatímco v Bělohradě stále častěji volí kratší intenzivní pobyty, ve Velichovkách přibývá hostů, kteří přijíždějí na týdenní nebo dvoutýdenní léčebné pobyty. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
1: Dnes ve 4 odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidátní listiny a přihlášky k registraci musí být doručené pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
1: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Knihovna Václava Havla změní jméno i vedení. Českému rozhlasu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela Václava Havla. Kvůli tomu se instituce nebude podílet ani na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele ve dnech a měsících následujících. Dagmar Havlová podle své mediální zástupkyně Radky Dimunové stanovisko Duškovy knihovny respektuje. Zarážející je ale podle ní to, že o rozhodnutí knihovny se ostatní partneři dozvěděli z médií a ne na osobním jednání.
0: Počasí.
1: A jaké bude úterý? Slunečné a horké. Čeká nás jasno nebo skoro jasno. Večer bude přechodně oblačno s možností ojedinělé přehánky a bouřky. Odpolední maxima 36 až 39 stupňů Celsia. Teploty na horách 29 až 32. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak se nemění, odpoledne slabě klesne, bio dnes trojka. Pozor, to znamená vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce na dálnici D35 u Litomyšle omezují dopravu v obci Kornice. Řidiči tam musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. V části Končiny platí úplná uzavírka a to až do května příštího roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Potraviny se v horku kazí rychleji. My za chvíli povíme, jak poznat zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu. A dnes znovu nebudeme daleko od 40 na teploměrech, jak jste slyšeli ve zprávách. Je krátce po 6. hodině úterý 4. srpna. Čekají vás písničky, které nestárnou, třeba Honza Nedvěd, Kvetli Louky, Valdemar Matuška nebo teď Anaká.
0: Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 5 minut bude 6:45, je úterý 4. srpna. Pardubičtí fotbalisté jsou po 2 ligových zápasech bez bodu, nic jim není platné, že v obou duelech odehráli slušné výkony. Trápí se v zakončení, jasně to bylo vidět v posledním duelu s Jabloncem. Řeší se i možné posily, jedna z nich právě pro zakončení. Podrobněji se tomu budeme věnovat kolem 6. hodiny 50. minuty. A před námi další horký den, meteorologové pro dnešek předpovídají maxima v Pardubickém kraji až 39 stupňů Celsia. A tyhle letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jenom několik dní. Jak se od odborníků dozvěděl reportér Martin Srb, ne všechno, ale patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule, ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta růžnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí, rozpadá se ta růžnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
3: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice. Hezké dobré ráno, 7:15 v úterý 4. srpna. Ve Svitavách dnes budou Ivan Gutierrez a taky Madera struny v Podloubí. Začátek je v 19 hodin. Ivan Gutierrez je kolumbijský zpěvák, kytarista a skladatel známý ze spolupráce se Zuzanou Navarovou. Od roku 2003 se věnuje výhradně vlastní tvorbě právě se skupinou Madera, což znamená španělsky dřevo, které je pevné a zároveň dýchá. Repertoár tvoří originální i folkové písničky ovlivněné jihoamerickou hudbou. Tak si to budete moci poslechnout, jak jsme říkali, v 19 hodin ve Svitavách. A u nás už za chvíli Lucie Vondráčková a vzkaz v láhvi. Počasí. Máme tady vzkaz od meteorologů, že dnes v Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Množství srážek bude od 0 do 2 mm, v bouřkách kolem 10 mm a teplotní maxima velmi vysoká, 36 až 39, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 15 km za hodinu.
1: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
2: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je úterý 4. srpna, Český rozhlas Pardubice ve vašem rádiu 7 minut po čtvrt na 7. Stovky hasičů se dnes ráno snažili uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska, informuje agentura AFP. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, pořád není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů. Úřady uvedly, že kvůli suchu se oheň v přírodních rezervacích může rychle šířit. Přesnou příčinu požáru zatím neuvedli. Situaci navíc komplikuje silný vítr. Přes noc bylo k hašení nasazených nejméně 300 hasičů. S plameny v přírodní rezervaci v Nizozemsku pomáhají bojovat taky hasící vrtulníky. My pro vás chystáme zprávy, nabídneme je přesně o 6:30. Teď spotřebitelský servis, v něm často řešíme otázku náhradních dílů, buď nejsou k dodání, k sehnání, anebo je cena moc vysoká. Na podobný dotaz i dnes odpoví Josef Černý.
1: Paní majice se po několika letech používání ulomilo madlo u chladničky. Volala do servisu, ale odpověď ji doslova šokovala, protože ten obyčejný plastový výlisek stojí kolem 500 korun. Paní majka pro jistotu volala do jiného servisu, ale dozvěděla se v podstatě totéž. Paní posluchačko, doba je bohužel taková, výrobci chtějí především prodávat, nikoli opravovat, proto jsou náhradní díly nepřiměřeně drahé. Takže pokud nechcete tuto částku obětovat, možná by stačilo nějaké speciální lepidlo nebo si zvyknout na otevírání bez madla. Let me.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Teď jdeme na zprávy, které pro vás připravila Petra Beránková. Je úterý 4. srpna.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezony už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i víc letů s cestovními kancelářemi. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Muzeum barokních soch v Chrudimi dočasně přeruší provoz. Město ho uzavře kvůli tradiční salvátorské pouti. Muzeum bude pro návštěvníky nepřístupné od středy do úterý. Cestující na železnici na trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty, do Letohradu pak budou jezdit jenom autobusy až do 14. srpna. Další výluka se až do 12. srpna dotýká i spojů na trase Ostroměř Stará Paka. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V Beskydech pod areálem na Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště. V chráněné krajinné oblasti nabízí prostor pro 10 stanů. Turisté tam můžou přenocovat od 6 hodin večer do 8 ráno. Delší dobu tam tábořit nesmí. Zakázané je rozdělávat oheň a lidé si také musí odnést všechny svoje odpadky. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás slunečno a horko. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky teď mírně nepříznivé, jinak dobré nebo velmi dobré. Tlak se nemění a biotrojka pozor, to znamená vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude zavřený od pátečního poledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Výkyvy počasí provázejí letošní léto. Jak se připravit na živelní pohromy, jak zabezpečit dům, zahradu a auto, s tím poradí finanční rádce Radim Frolík v radioporadně po 11. hodině.
3: Dobré ráno s Jakubem.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké ráno, v úterý 4. srpna, je to ráno prázdninové, letní a před námi horký den, 7 minut zbývá do 6:45, teď se podíváme do novin s Petrou Beránkovou, krásné ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Stavební úřad ve Vysokém Mýtě prodloužil o 2 roky platnost povolení na výstavbu optické sítě mobilního operátora v Chocni. Projekt počítá s vybudováním více než 6 kilometrů optických tras a instalací distribučních rozvaděčů pro připojení nových zákazníků. Je to jeden z mnoha v současnosti připravovaných projektů. Výstavbu optiky, která zajistí obyvatelům rychlejší internetové připojení v několika desítkách obcí napříč Pardubickým krajem, realizuje i společnost CETIN. Zájem o zřízení optických přípojek zdarma do domu popisuje Mladá fronta dnes.
0: Vyprodaný sál Smetanova domu v Litomyšli sledoval na filmovém festivalu dokument o kaligrafovi Petru Geislerovi. Jenomže právě takové filmy jsou podle producenta Ondřeje Trojana nejvíc ohrožené. Pokud se sníží podpora České televize a filmových fondů, dokumentární tvorba může být podle něj první na ráně. Silné emoce, vzpomínky i dlouhý potlesk provázely na Litomyšl festu předpremiéru dokumentárního filmu 2 deci tuše režisérky a herečky Ester Geislerové. Snímek, který mapuje život jejího předčasně zasnulého otce, výtvarníka, kaligrafa, překladatele a zároveň velmi osobní výpovědí. Po projekci následovala beseda s herečkami Ester a Aňou Geislerovými i producentem filmu Ondřejem Trojanem. Další informace přináší Svitavský deník.
1: Kriminalistům se v případu zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, podařilo z odeslaných plateb zajistit několik milionů. Podle policejní mluvčí Magdaleny Vlčkové v zajišťování vylákaných peněz dál pokračují. Případem se zabývají pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. Tomu hrozí až 10 let vězení. Správa zase podala trestní oznámení pro podezření na trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, uvádí deník Právo.

0: Hezké ráno, s Českým rozhlasem Pardubice je úterý 4. srpna za 6:45. Na vzdělávací program spojený s řemeslnou dílnou se dnes můžou vydat lidé do Hlinska. Akce se koná v památkové rezervaci Betlém v domku číslo popisné 134 a patří klokoči speřenému, tedy materiálu využívanému k řezbářství a výrobě růženců už od 16. století. Během 90-minutové tvůrčí dílny si účastníci pod odborným vedením vyrobí náramek, náušnice a nebo desátkový růženec. Začátky jsou v 9:30 a v 11:30. Kapacita je striktně omezená na 8 lidí na jeden termín. Součástí i prohlídka výstavy Příběh klokočí. Organizátoři doporučují předchozí online rezervaci. Tak jsme se byli v krátkosti podívat v Hlinsku na téhle akci. Za chvíli už zase muzika, konkrétně nás bude čekat Michal Hrůza a Zakázané uvolnění. Mimochodem i Michala Hrůzu uvidíte na koncertu Českého rozhlasu Pardubice, který bude na Pardubickém zámku 1. září od 15:30. Vstup je tam zdarma a představí se kromě Michala Hrůzy s kytarou JK Band a taky Václav Toberman. Budeme rádi, když se uvidíme první školní den na Pardubickém zámku.
1: Počasí.
0: Počasí se nemění, naopak bychom mohli říci, že se ještě otepluje. Dnes naměříme 36 až 39, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a nebo bouřky. Moc jich nebude, množství srážek bude dnes od 0 do 2 mm, v bouřkách kolem 10 mm. Vítr jinak slabý proměnlivý nebo jihovýchodní a velmi silná zátěž teplem. Buďte opatrní, vysoká je i dnes biozátěž.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A písnička Zakázané uvolnění v podání Michala Hrůzy nás dovede ke sportovním informacím, tak si na něj malou chvilku počkejte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Těšíme se na Michala Hrůzu i na vás na Pardubickém zámku na koncertu Českého rozhlasu Pardubice už 1. září. Dnes je úterý 4. srpna, 4 minuty po 6:45. Jedna aktualita, úřady dnes zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z ničivých požárů v okolí města Spokane ve státě Washington. S odvoláním na úřad místního šerifa o tom informuje agentura AP. Je držený ve vazbě s kaucí ve výši 1 milionu dolarů. Další zprávy nabídneme přesně v 7 hodin. A teď, jak jsme slibovali, sportovní informace. Polský plavec Bartoloměj Kubkovský jako první člověk na světě přeplaval Baltské moře. Vzdálenost 160 kilometrů mezi Švédskem a Polskem urazil za 56 hodin. Kubkovského výkon taky doprovází charitativní sbírka pro nadaci Bojovníci s rakovinou. O víkendu začal jubilejní 10. ročník sportovního parku Pardubice. Tradičně u toho nechyběli ani účastníci Gladiator Race, tedy závodu pro ty největší tvrďáky. Děti si ale v parku na špici a nebo v automatických mlýnech mohli vyzkoušet desítky dalších sportů. Právě dnes vstupuje park do dalšího turnusu, kdy se sporty na většině stanovišť změní. Návštěvníci se tak můžou nově těšit třeba na softball, plavání anebo kimball. Taky bude dnešek s integrovanou záchrannou službou a z místa, tedy ze sportovního parku Pardubice, se dopoledne živě přihlásí náš regionální stopař. A ještě doplníme, že chodník slávy pardubického sportu se rozroste o další dvě dlaždice. V 15 hodin před arénou slavnostně odhalí dlaždici Petru Klimplovi, výrazné osobnosti orientačního běhu a taky Romanu Řehounkovi, dlouholetému reprezentantovi a legendě cyklistiky. V Pardubicích se sportem ještě zůstaneme. Fotbalisté Pardubic byli před startem ligy pasovaní na černého koně soutěže, jenomže v prvních dvou kolech to nepotvrdili. Minimálně ne výsledkově, herně to špatné nebylo. Na kontě mají Východočeši 0 bodů a hlavní problém je s proměňováním šancí, který si dokáží vypracovat dost. Jejich využívání hodně vázne a to tým stojí tolik cenné body. Pokračuje Otaku Twirt.
1: V zápasu s Jabloncem to bylo jasně vidět. Gólovku měli Patrák, Jelínek, dvakrát Tanko. Ale v síti neskončil ani jeden pokus, byť šance to byly jasné a prakticky stoprocentní. Hlavní trenér Pardubic Jan Trousil říká, že nejhorší v jeho očích je, že v tréninku není problém šance proměňovat a hráči dávají gól za gólem. I zmiňovaný Tanko, který se prosazoval i v přípravě.
2: Právě že padá a dělají prakticky po každém tréninku, mají střelecké ještě cvičení tam s trenérem Poláchem a padá jim to tam všem. Jsem říkal, zrovna v té přípravě vlastně Tankán šel snad 4x nebo 5x za ty 4 zápasy, co jsme měli sám na bránu, on všechno proměnil.
1: Ale příprava je něco jiného než ostré souboje v první lize, kde už jde o hodně.
2: Ale znova je to prostě bez tlaku diváků, bez tlaku bodů. Prostě tam jste spokojeni, že vám ty kombinace, které děláme, výjdou a ještě to promění, tak je to v pohodě. Ale on potom přijde prostě ten mistrák a tam potřebujete, aby to, že ta kombinace vyjde a je to dobře, tak ji musíte, aby to bylo dobře zakončit gólem. To se prostě nestalo teď ty dva zápasy.
1: Vidět to bylo právě v zápasu s Jabloncem, který měl méně ze hry, ale byl výrazně efektivnější. Pardubičtí potřebují posílit a to specifickým typem hráče, kterého Trousil poměrně jasně popisuje.
2: Neměli jsme tam zabijáka, který by tam za cenu toho, že by šel na riziko svého vlastního zranění, prostě se tam pobil o to, aby ten gól dal. My tam s proměnutím musíme mít prostě Hovado, který do toho vlítne a rozbije to.
1: Mimo domácí soutěž a tak trochu Pardubice se ale pro Východočechy stala jedna důležitá věc. Gólman Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a stal se historicky čtvrtým nejdražším českým hráčem. A to už se Východočechů týká. Část financí z 3/4 miliardového přestupu by totiž měla dorazit i do Pardubic a budou to vyšší desítky milionů korun. I to by mohlo pomoci k tomu, aby vedení mohlo pomýšlet na další posily. Na zápas s Jabloncem se byl v hledišti podívat karvinský Kahunas Vinicius. O něj mají pardubičtí eminentní zájem a mohl by nastoupit právě na pozici devítky. Pozice, která je na fotbalovém trhu hodně ceněná.
2: My samozřejmě víme, že potřebujeme devítku, máme jenom Smejka, co se týče toho vyššího hráče a máme o jiného zájem, ale zatím není nic dořešeno, takže to je asi moje odpověď.
1: Řekl k případnému posílení hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubické letiště hlásí v polovině prázdnin přes 100 000 odbavených cestujících. Opilý řidič poškodil vstupní část zimního stadionu v České Třebové. Páteční zápas Dynama s Vlky z Žiliny to ale neohrozí. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezony už 150 000 cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 000 pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i víc letů s cestovními kancelářemi. Ředitelka civilního provozu Mária Luticová odhaduje, že i letošní sezona by mohla být rekordní.
2: V současné době ty zájezdy jsou obsazený, dá se říct, že plně obsazený, samozřejmě některé více, některé méně, nejoblíbenější jsou Turecko, Španělsko a Řecké ostrovy, takže pro nás je to fajn, že se ty linky neruší, ale že se ty rotace přidávají.
1: Zájezdy zajišťují i nové cestovní kanceláře a z letiště létají taky noví přepravci. Radnice v České Třebové chystá opravu vstupní části zimního stadionu. Vchodové dveře prorazil o víkendu v noci autem opilý řidič. Tento pátek se na stadionu koná přípravné utkání hokejistů Dynama Pardubice z Vlky z Žiliny. Poškození vstupu na to ale nebudou mít vliv, říká mluvčí města Jiří Holý.
3: Zasklený vestibul je samostatná část přiléhající k hlavní budově stadionu a poškození tak nebude mít vliv na fungování ledové plochy a zázemí pro sportovce. Organizátoři tak pokračují v přípravách na páteční zápas. Město se pokusí dát věci co nejdříve do pořádku a po viníkovi bude samozřejmě požadovat náhradu škody.
1: Praha chce vytvořit nový systém improvizovaných úkrytů. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Vysvětluje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
4: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat ty jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
1: Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, se může v současnosti schovat 150 000 lidí. Dalších 350 000 osob by se mohlo ukrýt v metru a ve Strahovském tunelu. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Už dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula 37 kilometrů od ománského města Chasab, informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují, je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou.
0: Počasí.
1: A jaké bude úterý v Pardubickém kraji podle meteorologů? Slunečné a horké, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biotrojka, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Čerstvé omezení hlášené z Orlicko-Ústecka přímo v Ústí nad Orlicí, ulice U vody je zavřená. Kvůli práci na sítích je to ve směru na Kerhartice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krátce po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 4. srpna. Tenista Vít Kopřiva vyřadil na Masters v Montrealu domácího Galarna 2x6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou. Tak gratulujeme. No, Kopřivy by určitě nechtěli uprostřed panelového sídliště v pardubických Polabinách, tam naopak vykvetla louka plná pestrobarevných květin. Její sadba nebyla složitá, šlo o běžně dostupnou směs, místní ale takový kus přírody potěšil o to víc, že vysoká tráva odolává i spalujícím horkům. Na místo se podíváme v reportáži za moment a z muziky nabídneme Dalibora Jandu 10 prstů pro život, taky Olgu Lounovou, se kterou půjdeme k výškám, čeká nás Jitka Zelenková a na úvod této hodiny Místo v životě Bára Baziková a Kamil Střihavka.

0: Možná jste se taky teď narodili, tedy aspoň symbolicky probudili jste se do nového dne, tak vás pěkně vítáme, hezké ráno, úterý 4. srpna za 4 minuty 7:45, abychom vás uvedli do děje. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Přinášíme sportovní aktualitu. Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Taylor Townsendovou 4-6 a 5-7. Američanku ve druhém kole čeká Marie Bousková. A vydáme se na pardubické sídliště v Polabinách, kde rozkvetla pestrá květinová louka. Trávník v ulici Kapitána Bartoše doslova hraje modrou, bílou, růžovou, žlutou i oranžovou barvou díky chrpám, třapatkám, měsíčkům anebo aksamitníkům. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, vysoké louce svědčí i letošní tropické léto, na rozdíl od běžných trávníků ji spalující horko jen tak nevysuší.
1: Kytky, jak kvetou, prostě jak to je pěkně barevný, to je úžasný. Že to není opravdu jenom tráva nebo suchopár, že jo.
2: Paní Jana z pardubických Polabin obdivuje květinovou louku, která letos poprvé vykvetla nedaleko jejího bydliště. Přibližně 15 druhů pestrobarevných květin a trav tam nechal vysadit druhý městský obvod, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Takže nyní stojíme na ulici Kapitána Bartoše, nedaleko opravovaného mostu přes Labe. Naproti nám je hřiště základní školy Polabiny 3 a zde jsme v letošním roce společně se službou města Pardubic vytvořili novou květnatou louku a myslím, že se letos vydařilo, že to kvete krásně ještě teď.
4: Vidíme tady taky spoustu hmyzu.
3: Tak určitě, hmyz byl taky důvod, ale já si myslím, že prvotní bylo, aby to tady hezky vypadalo a ten hmyz je bonus k tomu.
4: Ty barvy se nám tady střídají, nejvíce asi modré, pak je tady žlutá, bílá, červená, ještě další barvy růžová a tak dále.
3: Tak takhle odborně bych to popsal taky. Ale víc ne, jako museli bychom se zeptat kolegyně, která to má na starosti, ale to je si chrpa, to modré, že by mohlo být.
2: Výsadba květinové louky nebyla náročná, stačila jen běžně dostupná směs osiva. Zároveň šlo ale o jeden ze způsobů, jak na sídlišti udržet zeleň i během horkého léta.
3: My na těch sídlištích se snažíme tu trávu udržovat nízkou, nechceme, aby tady byla tráva po kolena, jako to bývalo kdysi, kde necháváme vysokou trávu, kde necháváme ji na seno, to je na pravém břehu Labe, ale uvnitř té zástavby chceme, aby ta tráva byla nízká a květnatá louka to je jeden ze způsobů, jaký můžeme nechat vyrůst a zároveň to nikoho nepohoří. Nikomu to nevadí, nikdo se nestěžuje na klíšťata, poněvadž předpokládám, že tím nikdo nechodí tohoto květnatou louku, ale obchází a kochají se tím, jak vypadá. A zároveň je to tedy hnízdiště nebo jako útočiště pro různý hmyz a motýly, byť těch motýlů v Pardubicích už teďko příliš není.
2: Druhý městský obvod je známý také výsadbou lilií. Letos kvetly na dvou místech, v ulici Kapitána Bartoše a na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Radnice za to zaplatila celkem 130 tisíc korun. Z Pardubic Šárka Rusná. Náková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Před muzeem, za muzeem, tak to je program v Moravské Třebové dnes od 9 do 12 hodin s otázkou, jak dobře znáte budovy, kolem kterých každý den procházíte. Společně můžete navštívit jubilejní výstavu Muzea 120 let v obrazech, ta mapuje proměny od založení až po současnost. Díky historickým fotografiím a archivním materiálům budete pátrat po příbězích ukrytých v architektuře i historii téhle významné budovy. Vyzkoušíte si základy kresby uhlem, zaměříte se na architektonické detaily muzea a na závěr se stanete účastníky fiktivní veřejné soutěže o návrh nové sochy do muzejního parku. Pomocí techniky fotomontáže vytvoříte každý svůj vlastní návrh uměleckého díla inspirovaného 120-letou historií muzea. V 9 hodin to všechno začne komentovanou prohlídkou výstavy, v 9:30 architektura pod lupou, 10:30 fiktivní soutěž. Rezervace předem je nutná, těší se na všechny mladé tvůrce, badatele a milovníky architektury v Městském muzeu v Moravské Třebové.
1: Počasí.
0: Český rozhlas Pardubice přináší 4 minuty po 7:45 v úterý 4. srpna informace o počasí. Dnes to bude další tropický horký den. Naměříme až 39 stupňů Celsia, na horách to bude do 30. K tomu jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně vytvářet přehánky anebo bouřky.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Bleskovka. 7 minut před 7:30 začíná ranní soutěž Českého rozhlasu Pardubice. Kánoista Martin Doktor se do historie českého sportu zapsal ziskem 2 zlatých medailí na olympiádě v Atlantě v roce 1996. Současný sportovní ředitel Českého olympijského týmu nejdřív 3. srpna před 30 lety vyhrál závod v kategorii C1 na 1000 metrů a o den později zvítězil i na poloviční trati. Tehdy 22letý závodník uspěl ve svém oblíbeném šátku s lebkou. Ve vodě a u vody prakticky vyrůstal.
1: Základ bylo sejít se na loděnici a nejenom trénovat, ale i ve dne, kdy jsme měli volno, tak jsme tam nakonec stejně dorazili a pokecali jsme. Měli jsme tam partu kamarády a z tohohle já jsem vyrost. Pak samozřejmě ta role těch rodičů pokračovala dál. Řekněme v tom věku, kromě klasický role rodičů samozřejmě, tak v tom věku pak 18, 20 a vejš, kdy jsme v podstatě jakoby přišli na to, že asi zřejmě to bude ta správná cesta tím sportem se v podstatě i živit. A fungovali jsme jako takový rodinný tým, což bylo hodně důležitý pro mě, protože neměl jsem ten pocit toho nějakého velkého odloučení, kdy přece jenom z toho sportování, cestování po světě občas přináší.
0: Od roku 1994 závodil Martin Doktor, rodák z Poličky, jako odchovanec pod vedením svého otce a trenéra Josefa Doktora v jednom klubu na Pardubicku. A my se ptáme, ve kterém pak to bylo městě. Napište nám odpověď tentokrát na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Město na Pardubicku. Ještě jednou adresa studio.pardubice@rozhlas.cz. Kdo napíše jako první, dostane sluneční brýle s logem Českého rozhlasu Pardubice. Tak přejeme pěkné ráno. 10%

sami si můžeme vyhodnotit dnešní bleskovku Českého rozhlasu Pardubice. Ptali jsme se na kanoistu Martina Doktora, který působil v jednom klubu na Pardubicku. Bylo to pochopitelně v Sezemicích, v klubu Pro Sport. Tehdy ho tam vítalo plné náměstí v roce 1996, když se vrátil z olympiády v Atlantě a zrodila se nová sportovní hvězda. Vítězem je pan Zbyněk. Gratulujeme.

0: Petra Beránková ve studiu, před námi už další úterní zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kvůli opravám chodníku je v Pardubicích až do odvolání přesunutá zastávka MHD Závodu míru ve směru do centra. Cestující najdou o 70 metrů proti směru jízdy a je osazená přenosným označníkem. Změny se dotýkají linek 15, 20, 22 a 28. Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Podle údajů Povodí Labe jsou průtoky kvůli suchu na řadě míst podprůměrně a dosahují maximální poloviny obvyklých hodnot. Platí to hlavně pro Divokou a Tichou Orlici, Chrudimku a Doubravu. Zpráva Krkonošského národního parku varuje před vznikem požáru. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli. K mimořádné schůzi vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rutky, Říček, Javorku a Litostrova ode dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. A počasí? Nás na východě Čech čeká slunečno a horko. Očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvářet přehánky a bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30. Vítr slabý, srážky do 2 mm, v bouřkách kolem 10 mm. Rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Tlak se nemění a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jedno čerstvé omezení hlášené ze silnic Pardubického kraje, konkrétně v Pardubicích, je uzavřená ulice Železničního pluku. Je to mezi Pardubičkami a Jesničánkami. Je to úplná uzavírka v křižovatce se silnicí ulici Devotyho kvůli stavebním pracím.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je tady zámecké léto 2, během léta s námi poznáváte dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžíte o atraktivní ceny. Hlavní výhrou zůstává prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. Poslouchejte každý všední den dopoledne v 9.45 a taky o víkendu nabízíme zámecký speciál. Pravidla soutěže a další informace na webu zámecké léto.cz.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A my zdravíme hraní ptáčata, posloucháte Český rozhlas Pardubice 6 minut před 7:45 v úterý 4. srpna. Teď se dozvíte, co se píše v novinách, číst budeme s Petrou Beránkovou. Krásné ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A začínáme chrudimským deníkem. V Ostrově hořelo pole, s ohněm tam bojovalo 7 hasičských jednotek. Je to tak? 7 jednotek hasičů likvidovalo o víkendu požár pole v katastru obce Ostrov. Ten zasáhl plochu o rozměrech asi 200x300 metrů, přičemž vítr napomáhal jeho dalšímu šíření. Já doplním, že na místě byla nalezená 2 ohniska požáru, vzdálená od sebe přibližně 50 metrů. Díky rychlému zásahu se hasičům podařilo požár včas zastavit a zabránit jeho dalšímu šíření. Po lokalizaci požáru provedli hasiči závěrečné hasební práce a kontrolu požářiště, uvedla mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Petra Dubcová. Dodala, že požár pravděpodobně vznikl kvůli technické závadě na lisu na balíky během zemědělských prací. Předběžná škoda 60 tisíc korun.
0: Teď se jdeme schladit k sousedům do Hradce Králové. Návštěvníky Jiráskových sadů v těchto horkých dnech chladí nové mlhoviště v blízkosti floristické školy. V provozu bude do 16. srpna, pak se přesune na závod Ironman. Jiráskovy sady jsou oázou klidu v centru a věří, že hlavně rodiny s dětmi, seniori i sportovci uvítají možnost schladit se, řekla mluvčí společnosti Královéhradecká provozní Jitka Zoubková. Instalaci hladkých chod zařízení zajišťují hradecké vodárny na své náklady. Vodní prvky jsou podle generálního ředitele firmy Tomáše Hosy ve městech velkým trendem, nejenom že zpestřují veřejný prostor, ale podstatné jsou taky pro zmírnění důsledků takzvaných tepelných ostrovů. Tyto informace jsme vyčetli z přílohy pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: Deník New York Times zdůrazňuje, že konflikt na Blízkém východě není jediný, kterým by se měly zabývat Spojené státy. Americký prezident Donald Trump by mohl mít jedinečnou šanci pokusit se

ukončit válku na Ukrajině, ale podle komentáře v Listu ji může ztratit, pokud se bude dál soustředit hlavně na konflikt s Íránem. Válka teď vstoupila do nebezpečné fáze eskalace. Výsledkem jsou rostoucí škody a taky obavy z další těžké zimy pro Ukrajinu. Rychlá dohoda není pravděpodobná, ale současné vyčerpání obou stran vytváří vzácné okno pro diplomacii.

0: Český rozhlas Pardubice, za půl minuty bude 7:45, úterý 4. srpna. Pochoutkový rok posloucháte už 10 let a tento rok je výjimečný, protože si něm připomínáme všech 36 výherních receptů z předchozích let. Požádali jsme osobnosti pochoutkového roku, aby recepty připravili podle svého, jako by je chystali pro sebe anebo do restaurace a cukrárny. Můžou do nich něco přidat nebo změnit postup tak, aby odpovídal profesionálnímu provedení. Během roku se v roli kuchařů a cukrářů představují Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naděja Konvalinková, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška a Ivan Bodochodský. Na konci roku budete vybírat ze všech výherních receptů z posledních 10 let nejlepší a udělíte mu titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Takové hlasování nás bude čekat v říjnu.
1: Počasí.
0: A v říjnu už bude pravděpodobně chladněji, dá se to očekávat prakticky s jistotou. Teď prožíváme opravdu horké letní dny. Neodpočineme si od těch teplot ani v noci, třeba noc na dnešek nabídla minima mezi 18 a 21 stupni Celsia. A dnešek ten bude opravdu mimořádně teplý, jak nám teď potvrdí meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu. Hradci Králové, pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Ta 40 znovu nebude daleko.
2: Nebude, nějakých 36 až 39, dneska opět může být, ano, obloze jasná až polejasno. Odpoledne večer se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout výjimečně nějaká přehánka nebo i bouřka a vítr slabý, proměnlivý nebo jeho východní do 4 metrů za sekundu, takže musíme opět předpokládat nějakou velmi silnou zátěž tím teplem. Dostaje podmínky během nebudou dobré a byl stupeň číslo 3 vysoká zátěž.
0: Co pak noc na dnešek, ale noc na zítřek, ta bude velmi teplá.
2: Bude opět nějaká tropická 24 až 21 a pět noci polojasno, zpočátku ještě vím, ještě nějaká přehánka nebo bouřka, zítra o něco chladněji se to dá říct, 34 až 37 stupňů a opět jasno až polojasno a odpoledne na večer opět přechodně až oblačno a pak už můžou být častější přehánky nebo i bouřky, oni by mohly být i silné. Zatím to vypadá, že ve čtvrtek by asi těch bouřek a přání mělo být nejvíce a teploty do nějakých 32 stupňů. Nejchladnější potom pátek. Tam teploty měly být jenom do nějakých 27, 28, ale potom na ten víkend už postupně zase oteplování a vypadá to opět zase, že přes těch 30 stupňů v tom příštím týdnu.
0: Léto tady pokračuje dál a my děkujeme za tuhle prázdninovou předpověď, která byla znovu velmi teplá do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Tam má službu pan Imrich Drapák. Taky dnešek zvládněte. Díky za informace. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den taky, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Renier. U nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jíst, že nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantastické. Přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Nadační fond Pardubického kraje podpoří další studenty ze sociálně ohrožených regionů. Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. A venku na východě Čech bude slunečno a horko. Jasno až polojasno, denní maxima až 39 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné ráno z Pardubic. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude zavřené parkoviště na Teršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude zavřený od pátečního poledne. Nadační fond Home Run Pardubického kraje schválil další stipendia pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Nově podpoří 6 vysokoškoláků pocházejících z Českotřebovska a Moravskotřebovska, a to příspěvkem až 100 000 korun na celý akademický rok. Podmínkou je, že se po studiu vrátí zpátky do regionu a začnou tam i pracovat. Podle hejtmana Martina Netolického z uskupení 3PK jde o to, aby mladí a talentovaní lidé neodcházeli jinam.
3: Hlavním cílem je, aby neodcházeli studenti středních a vysokých škol do velkých měst a naopak, aby měli motivaci zůstat v daném regionu s potřebnou profesí, kterou studují. Inspirovali jsme se v zahraničí, navštívili jsme Sasko, oblast Mittweida, která je také postiženým regionem v rámci Německa.
2: Na podzim se program rozšíří o studenty z Králicka a Svitavska. Lázně Bělohrad i Lázně Velichovky hledají zaměstnance pro zajištění potřebné péče o klienty. Největší zájem mají o lékaře, fyzioterapeuty a další zdravotnické profese. Ve Velichovkách potřebují taky posílit provoz lázeňské kuchyně. Podle vedení obou lázní ale personální situace zatím neomezuje provoz ani péči o klienty.
4: V Lázní Bělohradu hledají zdravotnické pracovníky dlouhodobě. Uchazeče lákají mimo jiné na náborové příspěvky, podporu dalšího vzdělávání nebo pomoc se zajištěním bydlení. Velichovky zatím náborové příspěvky nenabízí, do budoucna je ale nevylučují. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
2: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
5: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
6: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
7: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
6: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
7: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí. Následně k smrti.
6: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Už dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář. Dnešní jednání soudu bude neveřejné.
1: Počasí.
2: Úterý bude slunečné a horké. Na východě Čech očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vytvářet přehánky a bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, teď ráno ještě můžou být mírně nepříznivé. Tlak se nemění, odpoledne přechodně slabě klesne, aby jo, trojka, vysoká zátiž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
8: Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4,5 minuty po 8 přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. Provoz je plynulý, jen nezapomeňte na uzavírku. A to 630 ve směru na Sezemice uspojila. Tam už neprojedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Časem a datem to teď vychází pěkně, 8.04, 4.8. a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. 6 až 8 letadel s turisty přistává a odlétá každý letní den z runwaye Pardubického mezinárodního letiště. Podle jeho vedení zatím zažívají velmi dobrou sezónu a co do počtu odbavených cestujících mají prý nakročeno na další rekordní výsledek. Tak se na to zaměříme v další reportáži za malou chvíli. Leszek Semelka nás čeká jednou větou, taky Miraj, vedle tebe usínám, Líza Stansfield, Michal Tučný, Cesty toulaví a teď taky Martin Maxa, pokud jde o hudbu. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
9: A co má být, tak jsem to já.

0: Tak pojďme na cesty toulaví tentokrát do vzduchu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 4. srpna 4 minuty před 8:45. Nejenom z Prahy, Brna a Ostravy, ale i z Pardubic se dostanete k moři letecky. Třeba do Hurgády, Rodosu a Monastýru a dalších letovisek odletají linky každý týden několikrát a je o ně velký zájem. Podle vedení Pardubického mezinárodního letiště o tom svědčí počet odbavených pasažérů. Za první polovinu sezóny jich je už 150 tisíc. Reportér Ondřej Wolf zjišťoval podrobnosti přímo v terminálu Jana Kašpara.
1: Já jsem teď v odbavovací hale a z informačních tabulí vyplývá, že cestující, kteří odlétají do Rodosu, tak mají čas nástupu ve 12:40 a hned ve 13:20 už naplánovaný odlet.
2: Poprvé vlastně letíme s dětma k moři, takže z Pardubic jsou ideální jako pro nás volba.
3: Z Kraskova a Střemošnice a vlastně i to, že tady můžeme nechat auto a že je to tak blízko, tak to byl asi ten důvod.
1: Paní Markéta a Jana spolu s rodinami odlétají na společnou dovolenou k moři právě na Rodos, jeden z řeckých ostrovů. Pardubické letiště jako výchozí bod letní cesty zvolili nejen kvůli blízkosti bydliště, ale i kvůli rychlému odbavení.
2: To je jako bezstarostný, bezproblémový, rychlý, jednoduchý.
1: Zájem o lety z Pardubic je opět velký. V polovině prázdnin evidují asi 150 tisíc odbavených cestujících, což je podle ředitelky jasný meziroční nárůst. Mária Luticová mluví o tom, že mají nakročeno k překonání loňského rekordu.
4: Uvidíme, jaká bude obsazenost druhé půlky roku, ale věřím, že bude, jelikož máme před sebou ještě celý srpen, září, dá se říct, co se týče těch letních destinací, ještě říjen a pak samozřejmě ještě budou pokračovat některé pravidelné linky, takže uvidíme.
1: Letiště letos přidalo 4 nové destinace a na některých charterových linkách je vyšší počet rotací. Aktuálně se z Pardubic létá do 19 letovisek, nejoblíbenější jsou cíle v Turecku, Řecku a Španělsku. Aktuální vývoj by mohl přispět k lepšímu hospodářskému výsledku, myslí si předseda představenstva provozovatele letiště společnosti EBA Jindřich Tauber.
5: Ten rekord, který jsme měli v loňském roce, nějakých 204 tisíc a pár drobných, zcela jistě překonáme a pevně v to doufám, že se nic nestane, protože víte, že v tom leteckém průmyslu opravdu některé ty věci, co se nám za poslední roky staly, jako covid, válka na Ukrajině a podobně, tak já doufám, že ta leta sezona bude klidná a my opravdu ten rekord rozhodně překonáme.
1: Cestující jako bonus vítají parkování na letišti zdarma. Kapacita parkoviště ale momentálně nestačí a tak mnozí nechávají auta odstavená na travnatých plochách. Provozovatel letiště to toleruje. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Možná i pohled na vodu by nás v těchto dnech mohl trochu osvěžit, tak my se vydáme k vodopádu, dokonce nejvyššímu v Česku. Jestli pak víte, kde ho najdete, odpověď nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 4. srpna, je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: A že vedro opravdu bude, dnes v Pardubickém kraji naměříme 36 až 39, na horách to bude 27 až 30 stupňů Celsia. K tomu jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodní zvětšené oblačnosti výjimečně vytvářet přehánky a nebo bouřky. Jitka Slezáková to bude vysílat po 9. hodině a poradí vám, jak naložit s léky v těchto horkých dnech, mimo jiné.
2: To máš pravdu, ano, bude to jedno z témat, měli bychom si zkontrolovat lékárničku a podívat se, na které my máme místě, aby se nám nepřehřály léky, protože že i ty samozřejmě podléhají zkáze, nemají vedro rády. Více k tomu řekne Naďa Kubínková, ale budeme toho mít mnohem více. Taky v kuchyni se ohřejeme chvilku a dáme si záhorácký závitek plněný kyselým zelím a šunkou. Tak jestli v tomhle vedru máte chuť na toto, nevím, jestli osvěžující jídlo, ale tak bude tam kyselé zelí v tom. Tak poslouchejte. A nabídneme i takové vyloženě prázdninové téma s Radimem Frolíkem, což je finanční poradce pojištění auta. Toho se bude týkat dnešní poradna na dovolení. Například pokud vyjíždíte a hodně si vyjíždí i s různými dodávkami a bydlíky, tak jak se připravit, abychom byli nachystáni, kdyby došlo k nějakému ne nedorozumění, ale prostě nějaké bouračce.
0: Případné otázky pište na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a jdeme trochu usínat.
2: Ne.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
4: Petra Beránková přináší zprávy.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezony už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i víc letů s cestovními kancelářemi. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Muzeum barokních soch v Chrudimi dočasně přeruší provoz. Město ho uzavře kvůli tradiční salvátorské pouti. Muzeum bude pro návštěvníky nepřístupné od středy do úterý 11. srpna. Cestující na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby, Rokytnice v Orlických horách, musí počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice, a to do soboty, do Letohradu pak budou jezdit jenom autobusy, a to až do 14. srpna. Další výluka se ode dneška až do 12. srpna dotýká i spojů na trase Ostroměř-Stará Paka. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V Beskydech pod areálem na Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště. V chráněné krajinné oblasti nabízí prostor pro 10 stanů. Turisté tam můžou přenocovat od 6 večer do 8 ráno. Delší dobu tam tábořit nesmí. Zakázané je rozdělávat oheň a lidé si taky musí odnést všechny svoje odpadky. A počasí v Pardubickém kraji. Dnes bude slunečno a horko. Očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a bouřky. Denní maxima dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Teploty na horách 27 až 30 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Srážky v bouřkách kolem 10 mm, tlak se nemění a biodnes trojka. Pozor, to znamená vysokou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehoda právě teď, hlášená z Orlicko-Ústecka ve Vysokém Mýtě na Litomyšlském předměstí v ulici Talafusova. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Prosím, jezděte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: a v něm, co jsem psal.
1: Hezké ráno, s Českým rozhlasem Pardubice 6 minut zbývá do 8:45, je úterý 4. srpna, zažili jsme další tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20, což je teplotní hranice pro tropickou noc. O tom informuje na síti X Český hydrometeorologický ústav. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní, dnes bychom se mohli dostat i ke 40 stupňům Celsia, konkrétně v Pardubickém kraji 36 až 39. No radost z toho nemají úplně organizátoři různých akcí, i když o víkendu by už mohlo být o něco chladněji kolem té třicítky. A jednou z víkendových akcí je taky Friends Fest na dostihovém závodišti v Pardubicích, konkrétně tuto sobotu, tedy 8. srpna. A naším hostem je za organizátory Petr Vavrouš. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno vám i všem posluchačům.
1: Tak třicítku tu byste asi nechtěli v sobotu.
2: To bychom asi nechtěli, ale teplota stoupá i nám organizátorům, i kdyby bylo chladno, protože už se to blíží.
1: Představuje se ten festival, označuje se jako festival plný Ameriky, tak co si pod tím můžeme představit? Když jsem se díval na vaše webové stránky, tam toho je skutečně hodně.
2: Tak, máte pravdu, že naše webové stránky popisují program a festival plný Ameriky znamená to, že to je festival plný programu od rána do večera. Netýká se to tedy, musím říct, jenom Ameriky, ale týká se to všeho možného od amerických aut, amerických motorek, různých sportů amerických, které pocházejí z amerického kontinentu, a tady musím říct amerického kontinentu s malým A, protože to není zaměřeno pouze na Severní Ameriku. A ten program je zaměřen pro rodiny s dětmi, od programu pro děti. Máme tam spoustu letošních novinek, ke kterým se určitě dostaneme, takže je to multižánrový festival od aut přes sporty, něco pro kluky, co se týká armády, koně. Nerad bych na něco zapomněl.
1: No vy osobně chystáte ten program celou řadu let a asi nemáte ani vy šanci všechno vidět.
2: To je pravda, jsme se o tom před chvilkou bavili tady, že to je 11. ročník a spoustu věcí jsem neviděl, ale spoustu věcí chci vidět a letos bych se rád podíval na některé věci, jednak jaká bude reakce od lidí na ty novinky, které jsme připravili. Takže jestli můžu rovnou k těm novinkám přijít, tak určitě pro rodiny s dětmi tam bude zajímavý program. Pozvali jsme Michala na svatbu, pozvali jsme Matildu a její zlobidla, takže to je pro ty nejmenší vlastně ten program. Pro ty větší děti, řekněme body horsing, což je disciplína, která patří do Pardubic na dostihový závodiště, protože to jsou vlastně závody, řekněme na koních téměř,

0: Takže to je disciplína vlastně pro taky pro rodiny s dětmi. No a potom pro rodiny s dětmi jsme určitě udělali jako velkou novinku, protože americká Route 66 letos slaví 100 let od svého založení, takže jsme připravili velkou interaktivní hru se 7 nebo 8 zastávkami po celém závodišti, kdy vlastně ty týmy rodinný můžou odpovídat a získají zajímavé ceny potom, když odpoví správně samozřejmě.
1: Route 66, jak říkáte, je opravdu ikonická silnice, možná i symbol toho, co přináší Amerika, svoboda, cestování, atmosféra. Mohli bychom to i takto pojmout, takto chápat?
0: V tu dobu, kdy Route 66 byla, tak bychom to tak mohli chápat. Dneska jí můžeme chápat i to, co jí ta moderní doba vzala.
1: Každému, když se řekne Amerika, tak se vybaví něco jiného. Obvykle to bývají ty Spojené státy, ne tedy celý ten americký kontinent. Co třeba vám se vybaví jako první, když se řekne Amerika?
0: Příroda. pro mě asi příroda, protože ten kontinent je obrovský a my jsme i v tom našem vlastně programu se chtěli dostat trošku i ke kořenům té americké kultury, takže tam budou i vlastně původní obyvatelé Ameriky, bychom to nenazvali Indiány, takže tam budou původní obyvatelé Ameriky, bude tam i určitě něco dobývání Ameriky, to znamená kovbojové vystoupení vlastně právě těch lidí, kteří tu Ameriku vlastně tvoří takovou, jaká je dneska.
1: A co jídlo? Protože k Americe patří i burgery, street food, i to tam bude?
0: Samozřejmě musíme dbát na to, aby se lidé dobře najedli, takže my když vybíráme vlastně celý ten na ty hlavní street, na ty main street, když vybíráme stánky, tak se snažíme tematicky vybírat tak, aby to trochu odpovídalo vlastně té celé atmosféře, to znamená od burgerů, křídel a různý takový pochutiny. Asi to úplně nás nenavštíví lidé se zdravým životním stylem, ale prostě to k tomu patří. No.
1: Francest patří už dlouhou řadu let k těm letním měsícům v Pardubicích. Na rozstíhovém závodišti jste se zabydleli. V čem je právě tohle místo tak důležité pro Friends Fest? V čem vám vyhovuje?
0: Tak to místo nám vyhovuje protože my máme ten záběr vlastně toho festivalu je strašně široký. My když jsme vlastně začali připravovat ten festival, tak jsme si řekli, co bychom tam všechno chtěli mít. Alfa Omega byly americká auta, americké motorky, ale Amerika v podstatě začala na koních. Takže to byl v podstatě jasná volba k tomu, kde máme pořádat takovýhle festival tak, abychom tam ty koně mohli dostat, aby se tam ty koně, ale i diváci cítili komfortně. A já možná přejdu i k další novince, která souvisí s koňmi. My jsme, protože jedna ze značek s takovým tím modrým oválem.
1: To jste hodný, že ji neříkáte.
0: Je vlastně ikonickou značkou, která právě pochází ze Spojených států a my jsme tam letos udělali takový zajímavý prvek, což je heritage stána té značky, který vlastně ukazuje na velkoplošných panelech historii té značky a jak to vlastně všechno začalo. Je tam i zajímavý panel, který jsme objevili z roku, tuším, 1895 a jmenuje se to Velká krize hnoje v New Yorku, kdy bylo spočítáno, kolik ty koně, který běhali po New Yorku, vlastně vyprodukovali různých věcí a v podstatě to nastartovalo tu éru automobilů.
1: Friends Fest tedy na dostihovém závodišti v Pardubicích už tuto sobotu 8.8. a naším hostem je za organizátory Petr Vavrouš a s ním si budeme povídat i za chvíli hned po písničce.

0: S vámi je Český rozhlas Pardubice, povídáme si o přátelském festivalu plném Ameriky, což je Friends Fest na dostihovém závodišti v Pardubicích už tuto sobotu 8.8. A naším hostem je za organizátory Petr Vavrouš. Vy nad sebou máte záštitu amerického velvyslanectví, takže to tomu dodává takový oficiální punc.
1: Ano, stručně jasně výstěžně ano, my jsme za to hrozně rádi, protože nám to samozřejmě pomáhá i v komunikaci s některými dalšími institucemi, které jsou navázány na Spojené státy, typicky se to týká armády Spojených států, protože nám se dlouhodobě daří právě jednotku americké armády přímo vlastně z Německa dostat sem na závodiště, takže to je i díky právě té záštitě amerického velvyslanectví, takže za to velmi děkujeme.
0: A jsou tam i určité české záštity?
1: Tak samozřejmě, protože jsme v Pardubicích, takže máme záštitu a spolupracujeme s magistrátem a s krajem. A nám se podařilo i díky tomu, vlastně, jak se ten festival vyvíjí těch posledních 10 let, a letos máme 11. ročník, takže jsme byli zařazeni a za to jsme hodně pyšní, že jsme byli zařazeni mezi takzvané pardubické tahouny, což jsou ty nejvýznamnější akce, které se konají na území Pardubic, jako je Velká pardubická Zlatá přilba a další ikonický podniky, takže na to si myslím, že jsme docela pyšní na to.
0: Před chvílí jsme tady už říkali, co všechno přinese Friends Fest, ale nemohli jsme říci opravdu 100% těch záležitostí, jak jsme říkali, web nabitý věcmi, programu je hodně. Dá se to někde hezky najít, kromě toho webu? Máte třeba nějakou aplikaci, to je dnes takové moderní?
1: Už loni jsme spustili aplikaci Friends Fest, takže aplikace je volně ke stažení, takže každý, kdo má chytrý telefon, tak si může stáhnout aplikaci a sledovat novinky. My ještě vlastně tenhle týden jsme tam přidali některé novinky, což byly právě ta historie a Route 66, takže i na poslední chvíli vlastně doděláváme některé novinky programu a je to docela honička, musím říct.
0: Nesmíme vynechat ani hudební program, který letos nabízí opravdu silná jména, tak host pozvali.
1: Tak z těch nejsilnějších jmen začínáme koncertem v 8 hodin, respektive takhle. Na hlavní stage a na vedlejší stage je hudební program celý den, takže tam si každý vybere svého interpreta podle programu, který je třeba v té aplikaci, ale ten hlavní hudební program začíná v 8 hodin koncertem Davida Kollera od 8 do 9 a vlastně vrcholí celý festival, vrcholí 21:30 začátkem koncertu Tublatanky, který končí naším tradičním ohňostrojem nad stemnělým závodištěm.
0: Není to ale určitě jenom o těch koncertech. My jsme tady už říkali, že je to takový festival pro celou rodinu. Jste říkal, že tam budou mít děti svůj program. Tak je to skutečně koncipované, že tam může přijít kdokoliv, rodiny s dětmi a tak dále.
1: Přesně tak. Od začátku je v podtextu toho festivalu rodinný festival, nejen plný Ameriky, ale plný zábavy. Co tady asi by mělo zaznít, je tam spousta atrakcí od skákacích hradů, simulátory. Máme tam velmi zajímavou soutěž pro dvoučlenné týmy na NASCAR Pit Stop Challenge, kdy vždycky přivezeme skutečný NASCARový auto ze závodu a dvoučlenné týmy vlastně vyměňují dvě kola na čas. Máme tam zase zajímavé ceny, takže je to skutečně nejen jako se dívat, ale i aktivně se zapojit do celého toho programu. Letos, a my jsme to měli už v loni, ale letos to trošku povýšíme, jsme přivezli zase originální americký Dragster, to jsou takový ty auta, který to má hlavně motor a čtyři malý, nebo respektive čtyři kola a motor a to je všechno, takže budeme startovat Dragster, takže doporučím zacpat si uši, když to nastartujeme. Takže je tam spousta aktivit a co je asi nejzajímavější je, že všechny ty aktivity jsou pro ty děti, respektive pro všechny návštěvníky zdarma. V ceně vstupného jsou vlastně všechny ty aktivity, které tam jsou, tak jsou zdarma s výjimkou jedné a to jsou lety vrtulníkem, které si každý návštěvník musí zaplatit, ale zase je to zážitek podívat se na dostihové závodiště z výšky.
0: Může to být problém všechno stihnout za ten jeden den, za tu sobotu 8. srpna. V kolik bychom měli dorazit, v kolik se otevírá?
1: Otevírá se, tuším, v 10 hodin. Tady jako
0: už dopoledne.
1: Dopoledne, ano. 10 hodin se otevírá závodiště a pokud chcete stihnout všechno, tak je dobrý přijít na 10. hodinu a samozřejmě v celém areálu je spousta míst k odpočinku, takže tam, když už jsou lidé unavení, tak si vytáhnou deku a právě díky tomu, že to je na tom závodišti, tak si můžete kdekoliv odpočinout ve stínu stromů tedy, takže a vybrat si to, co každýho zajímá, protože ten program, my jsme se o tom bavili, že mám v hlavě tolik věcí a nechci na nikoho zapomenout. Jo.
0: Tak Friendsfest v Pardubicích tuto sobotu 8. srpna nalákal nás pan Petr Vavrouš. I vám organizátorům držíme palce, aby všechno dobře dopadlo, aby to celé drželo pohromadě, tak jak jste si vysnili. Tak díky za pozvání a naslyšenou.
1: Tak jo, uvidíme se v sobotu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické letiště hlásí v půlce prázdnin přes 100 000 odbavených cestujících. Dopravní podnik Pardubice přesunul zastávku závodu Míru. Česká policie má novou speciální jednotku, hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. A nás na východě Čech čeká slunečno a horko, jasno až polojasno, teploty do 39 stupňů Celsia. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezony už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i víc letů s cestovními kancelářemi. Ředitelka civilního provozu Mária Luticová odhaduje, že i letošní sezona by mohla být rekordní.
2: V současné době ty zájezdy jsou obsazený, dá se říct, že plně obsazený, samozřejmě některé více, některé méně, nejoblíbenější jsou Turecko, Španělsko a Řecké ostrovy, takže pro nás je to fajn, že se ty linky neruší, ale že se ty rotace přidávají.
0: Zájezdy zajišťují i nové cestovní kanceláře a z letiště létají taky noví přepravci. Kvůli opravám chodníku je v Pardubicích až do odvolání přesunutá zastávka MHD závodu Míru ve směru do centra. Cestující najdou o 70 metrů proti směru jízdy a je osazená přenosným označníkem. Změny se dotýkají linek 15, 20, 22 a 28. Zpráva Krkonošského národního parku varuje před vznikem požáru. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
3: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
4: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
3: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
3: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucí snu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Libanon si připomíná 6 let od výbuchu v bejrútském přístavu. Explodovalo tam tehdy 3000 tun dusičnanu amonného. Rodiny obětí doufají, že do konce letošního roku bude po letech obstrukcí zveřejněná obžaloba v případu.
1: Počasí.
0: Nás na východě Čech čeká slunečno a horko, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a bouřky. Denní maxima dnes 36 až 39 stupňů, nejvyšší teploty na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, předpokládáme velmi silnou zátěž teplem, jinak srážky v bouřkách kolem 10 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, nehoda hlášená z Litomyšlského předměstí ve Vysokém Mýtě, tam se srazilo nákladní auto s osobním. A jinak stavební práce na dálnici D35 u Litomyšle stále omezují dopravu v obci Kornice. Řidiči tam musí projíždět s opatrností a sníženou rychlostí. A v části Končiny platí ještě úplná uzavírka, a to až do května příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je úterý 4. srpna, vítejte při poslechu Dobrého dopoledne, které právě startuje a co vám nabídeme. Já dnes začnu od konce, zámecké léto nás čeká. To je reportáž se soutěží, tam nezapomeňte dobře poslouchat, protože ta odpověď je vždy skrytá v tom příspěvku. Nabídneme tak jedno slovo, které zní trošku legračně, licousi, jak vzniklo. Regionální stopař tentokrát zavítá do sportovního parku v Pardubicích, ten je taky v plném proudu a nabízí desítky sportů, i několik novinek tam mají, tak se zeptáme i na to, jakým způsobem se vypořádávají s tím teplem. No a Iva Hitnerová, její hlas nás potěší už za pár minut. Tak pohodový poslech přejeme a hodně energie, pokud to jde.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala. Vzkazuje ženám Iva Hitnerová, která teď tohle tvrzení podpoří svými vlastními zážitky z dovolené. Možná netušíte, že výtvarnici a herečce Ivě Hitnerové učarovala terénní auta.
1: Moje vášeň pro terénní automobily vznikla před mnoha lety na ostrově Rodos, kde jsme si půjčili auto, jako to ostrovní, a kde jsem poprvé jela tím jeepem a jela jsem po těch horských cestách a teď jsem pocítila takovou tu krásu. Cizí auto, to je velká výhoda, že jo, že vám jedno přes co to berete, že jo, bylo to z půjčovny. A teď jsem vůbec to manželovi nepůjčila, pořád jsem řídila a on viděl, jak jsem šťastná a říkal, hele, tak sjeď tady, my jsme byli na takový ty odvrácený straně toho Rodosu, kde nejsou žádný ty hotely a tak, a mezi těma skalama byla taková písečná malá pláž a Petr říkal, tak jeď na tu pláž, jako, a já jsem říkala, Petře, na pláž nezaboříme se, a Petr říkal, prosím tě, v každém druhém americkém bijáku jezdí po pláži, to je udusaný, tak tam zajeď, a uvěd, tak já jsem sjela na tu pláž, říkala jsem, nezaboříme, a říkal, běď, tak jsem běla asi 5 metrů na tu pláž, okamžitě jsme se propadli, že jsme zůstali sedět a můj muž seděl a říkal, nebuď hysterická, hlavně nebuď, já jsem neřekla ani jedno slovo, hlavně nebuď hysterická, všecko se dá řešit, všecko se dá řešit. A tak já jsem koukala dát z toho okna, on běhal kolem toho auta, teď tam sbíral takový to lupení z těch palem, že to podkládal pod to auto, si to vůbec nevšímalo, že jo, že a on najednou takhle jako zbystřil a v moři tam plavala bojka. A to jsou takový ty bojky, co si dávají potapěči, aby bylo vidět, že tam někdo plave. Tak on si najednou nepochopitelně rozběh do toho moře k té bojce, vytah za ten provaz toho potapěče, ten koukal jako blázen, když ho vyndal jako z té vody, ale měl tam ještě asi 3 kolegy, tak všecky vyndali těma bojkama a ty zaprvé mi prozradili něco, co jsem do té doby netušila, co je ten diferenciál, že se to dá přehodit a takovýhle. Takže to mi udělali, nadzvedli to auto, podložili nějaký ty a já jsem vyjela teda z té pláže a můj muž se na mě vítězně díval a říkal, vidíš, všecko se dá řešit, všecko se dá v klidu vyřešit. A já jsem si říkala, že to je přesně ta chvíle, že ten chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pojďme se na chvíli rozpohybovat, dokud to jde. Máme ještě 9 hodin 17 minut, není takové vedro a sportovní park Pardubice se letos, jak už od nás víte, koná už po desáté. Do parku na Špici na soutoku Labe a Chrudimky zve návštěvníky až do neděle 9. srpna a kromě tradiční nabídky desítek sportů přidává i několik novinek. Lidé si mohou stáhnout novou mobilní aplikaci, poprvé se mohou zapojit i seniori ve speciální aktivní zóně a chystá se také odborná konference pro sportovní kluby. Na místo dnes vyrazil taky náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne. Park na Špici se probouzí do dalšího dne. Většina sportovních stanovišť už je nachystaná. Někde se ještě ladí ty poslední ranní detaily, ale už opravdu od rána sem chodí především rodiny s malými dětmi. Možná i proto, že teď ráno jsou ty teploty venku ještě relativně snesitelné, ale vlastně i pro ty větší to má potom řešení, protože osvěžit se tady dá přímo v řece. Buď to na Chrudimce jsou nafukovací skákací atrakce, stejně jako v minulých letech, a nebo se dají vyzkoušet na té Chrudimce vodní sporty, například kajaking, kanoistika, veslování, takže tam to horko je vlastně takovým benefitem, že člověk se osvěží a není mu zima. No jak už si ty říkala, tak přehled o veškerém dění je letos k dispozici v nové aplikaci, která se dá stáhnout do mobilních telefonů. Má název klasický sportovní park Pardubice, je zdarma a najdete tam opravdu všechno od programu přes nějaké aktuální informace.
1: A na Chrudimce bude asi nabito dneska i zítra, ale co by letos návštěvníci určitě neměli ve sportovním parku Pardubice minout?
2: Tak já pozvu na ten dnešní den, protože to je den s IZS, tedy s integrovanou záchrannou službou. Začíná to už za pár chvil, v 9 hodin a 30 minut je připravená tady ve fanzóně ukázka resuscitace. V 10 hodin potom přijde kinolog, který ukáže, jak se cvičí služební psy. Potom třeba v 16 hodin tady vidím na programu ukázku záchrany tonoucího z řeky Labe, anebo v 17 hodin potom přijdou na řadu hasiči, kteří budou hasit hořící olej na pánvi. Jinak po celý den tady jsou samozřejmě stánky.
1: Tak a bohužel v tuto chvíli nám vypadl signál a naprosto nečekaně, ale věřím, že jsme slyšeli to podstatné a my se s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou ještě uslyšíme, a to přesně za hodinu.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Husí kůže. Celine Dion na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Možná, pokud rádi posloucháte krásný zpěv, tak se vám bude líbit pozvánka divadla Exil, které hraje na Kunitické hoře. No, copak, spíš zpívá, než hraje, protože tři herečky divadla Exil, Simona Andrejsová, Karolína Davidová a Věra Hloušková, se tam chystají tuto sobotu 8. srpna od 8:30 večer, takže bude už i příjemné počasí a můžete si vybrat. Zpívají nejrůznější melodie, popové, folkové, šanzony a dokonce i jazz. A na Kunitické hoře, v tom severním křídle Hradního paláce, je vždy kouzelná atmosféra. Tak tolik tedy pozvánka na sobotu. No a teď už si řekneme, jak vzniklo slovo licousi. A řekne nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Móda mohutných licousů 19. století se vytratila po první světové válce a ani rock'n'rollové kotlety už na tom mnoho nezměnily. Zůstalo nám ovšem celkem jedinečné slovo licousi a v sousední slovenštině bokombrada. Obojí je překladem německého složeného backenbart. V češtině byla přeložena obě slova backe, tvář, líce i bart, vousy. Jen se ty licovousy zkrátily vynecháním skupiny hlásek, což se stává při rychlé řeči. A v té slovenštině šlo zase o překlad částečný. Slovo brada si tam totiž udrželo původní význam vousy a nepřeložené bake se lidovou etymologií zblížilo se slovem bok.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí v Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžný cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně, v kuchyni mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila
1: já
0: jste se.
1: Já vás ráda poslouchám.
0: Tak to máme ano. Radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Luci, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45 tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Nadační fond Pardubického kraje podpoří další studenty ze sociálně ohrožených regionů. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Soutě. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty až 39 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude zavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Nadační fond Home Run Pardubického kraje schválil další stipendia pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Nově podpoří 6 vysokoškoláků pocházejících z Českotřebovska a Moravskotřebovska, a to příspěvkem až 100 000 korun na celý akademický rok. Podmínkou je, že se po studiu vrátí zpátky do regionu a začnou tam i pracovat. Podle hejtmana Martina Netolického z uskupení 3PK jde o to, aby mladí a talentovaní lidé neodcházeli jinam.
2: Hlavním cílem je, aby neodcházeli studenti středních a vysokých škol do velkých měst a naopak, aby měli motivaci zůstat v daném regionu s potřebnou profesí, kterou studují. Inspirovali jsme se v zahraničí, navštívili jsme Sasko, oblast Mittweida, která je také postiženým regionem v rámci Německa.
0: Na podzim se program rozšíří o studenty z Králicka a Svitavska. Vodovody a kanalizace nainstalovali v sousedním Hradci Králové nové mlhoviště. Umístěné je v Jiráskových sadech poblíž floristické školy. Ochlazení v horkých dnech bude kolem jdoucím poskytovat do 16. srpna.
3: Po instalaci pítka u vchodu do Jiráskových sadů jde o další způsob, jak hradecké vodárny pomáhají zvládat velká letní horka. Mlhoviště bylo využito už na Mezinárodním divadelním festivale Regiony. Další uplatnění najde na triatlonovém závodě Ironman, kde bude ochlazovat závodníky i diváky. Z Hradce Králové Karolína Vokatá, Český rozhlas.
0: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 000 lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
1: Počasí.
0: Úterý bude slunečné a horké, na východě Čech čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky a bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů, teploty na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, srážky v bouřkách kolem 10 mm, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak se nemění a biotrojka, to znamená vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Řidiči pozor, stále platí kompletní oprava silnice v obci Skuhorov na Orlicko-Ústecku. Kromě zastavěné části obce dělníci rekonstruují i víc než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce potrvají až do listopadu. A v Heřmanově městě na Chrudimsku jsou zase dočasně vyřazené některé autobusové zastávky. Kvůli opravě hlavní silnice číslo 17 teď spoje nezastavují u parku Bažantnice. Omezení potrvá až do 9. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my nezastavujeme, jedeme dále, máme nabitý program. Podíváme se ještě jednou s naším regionálním stopařem do sportovního parku, jaké novinky se tam chystají. Taky budeme skladovat léky v horku. Řekneme si, na které konkrétní léky bychom si měli dát pozor a třeba vyměnit to místo. V pochoutkovém roce uvaříme horácké závitky, bude tam kysané zelí a šunka. No a soutěži Věřte, nevěřte, můžete vyhrát moc pěknou knihu, která je napínavá a je to o lásce, no o čem jiném.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A ještě jednou nahlédneme do sportovního parku v Pardubicích. Ten nenabízí jen pohybové aktivity, ale představuje záchranáře. Celý den se věnuje složkám integrovaného záchranného systému, které připravili statické i dynamické ukázky své práce. Návštěvníci uvidí například záchranu tonoucího, náročnou hasičskou soutěž anebo výcvik služebních psů. Na soutoku Labe a Chrudimky, tedy přímo ve sportovním parku Pardubice, máme našeho regionálního stopaře Milenu Vápeníkovou. Ještě jednou tě zdravím, Mileno. A můžeme
2: dobré
1: ještě
2: dopoledne
1: dokončit to, co jsme nestihli, protože se nám přerušilo spojení hlavní hvězdu dnešního dne.
2: Hlavní hvězdou dnešního dne, vyloženě dnešního dne, tak jsou opravdu záchranáři, protože dnes je den s IZS, právě teď je na place kinolog a zároveň hasič David Hinek se svým ohařem Britem, kteří se teď před pár dny vrátili z Venezuely, kde bylo zemětřesení, pomáhali tam a David Hinek ukazuje, jak se pes cvičí na to hledání lidí v sutinách. Jinak viděli jsme na začátku o 9:30 také ukázku resuscitace, záchranáři tu budou tyhle ukázky praktikovat vlastně celý den. V 16 hodin je také na programu ukázka záchrany tonoucího z řeky Labe, anebo v 17 hodin budou hasiči hasit hořící oleje na pánvi. Ale co jsem nestihla říct v tom předchozím vstupu, ano, tak je ještě pozvánka na zítřejší den. A protože to přijede Lukáš Krpálek, dvojnásobný olympijský vítěz a judista, který tady představí dokumentární film Jemný rváč. Takže to je film režiséra Adolfa Ziky, který sledoval Krpálkovu kariéru více než 15 let. To je tedy zítřejší program.
1: Mm-hmm. Jemného rváče jsem měla možnost vidět a stojí to za to, teda úžasný dokument. No a ten dnešní program, když se k tomu vrátíme, není jen o atraktivních ukázkách, ale také o tom, aby lidé věděli, jak se zachovat v krizových situacích. Co si mohou návštěvníci odnést?
2: Tak je to vlastně praktická stránka té věci, protože tady se ukazuje návod na to, jak poskytovat třeba tu první pomoc. Ono, ty ukázky a různé postupy jsou součástí řady podobných akcí a dnů otevřených dveří, ale v té krizové situaci potom si na to člověk třeba nevzpomene, když to slyšel pouze jednou. A opakování je matka moudrosti, takže tím, že to znovu uvidíme, například, když se vrátím k té resuscitaci, jak se kontroluje průchodnost dýchacích cest, případně jak se stlačuje hrudník, tak ve finále někomu potom můžeme zachránit život. A totéž to je i s tou záchranou tonoucího nebo s hašením oleje na pánvi. Takže si například zopakujeme, že není dobré v tomto případě hasit vodou. Hmm.
1: Jak tak slyším, je tam hodně živo ve sportovním parku na Špici, takže lidé přicházejí navzdory počasí.
2: Navzdory počasí a možná právě, jak už jsme říkali, využívají toho, že zatím ještě není 38 stupňů, jak se dnes plánuje.
1: Ano, tak přijďte taky, pozval nás náš regionální stopař Milena Vápeníková. Díky za to a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Možná, že právě teď přemýšlíte o tom, jak a kde se nejlépe ochladit, nebo jak si doma vytvořit aspoň trošku snesitelné prostředí. Až navíc půjdete kolem lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například jejich účinnost. A my o tom teď budeme mluvit s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Pěkný den.
1: Hezké dopoledne.
0: Naďo, na jaké léky se zaměřit? Jsou některé náchylnější na vyšší teploty?
2: Takové ty běžné tablety tvrdé nějakou dobu horka vydrží určitě, ale problém může být třeba u gelových kapslí, můžou prasknout a obsah z nich vytéct, pak to jsou mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou konzistentní, no a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách taky trpí, diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici, pokud tam není, postupně se teple rozkládá a vlastně snižuje se jeho účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
3: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
2: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika. Mm-hmm.
0: Jak tedy léky správně skladovat ve vedrech?
2: Je to tak, že běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
3: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
2: Co se týče skladování léku, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání byť na chvilku mění teplota nebo zadní části, která může namrzat, a určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě, to je samozřejmost.
0: Co když někdo ta pravidla nedodrží?
2: Tak podle lékárníků i lékařů se nikomu sice pravděpodobně nic nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například praktická lékařka Ludmila Bezníčková.
4: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
2: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než že by nám pomohly.
0: Tak i na toto jsme v těchto vedrech upozornili s Naďou Kubínkovou. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Pardubice v neděli, tak víte, že Patrik Rozehnal vám nabídl v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku recept ze druhého místa roku 2023 a šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z našeho kraje z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem, to vše během speciálního narozeninového ročníku. Záměrně nedělají ty recepty znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. A jako vždy je ráda představím Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého.
1: Dáme domácí sádlo kvalitní.
2: 3-4 lžíce.
1: Ano.
3: Teď jsme tam dali teda cibuli.
2: Ježiš, už teď to voní.
3: Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
3: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
3: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme.
4: Samozřejmě pepř.
3: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
3: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
3: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak, jako pak uvaří, víš? To mám nad čerstvou.
3: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
3: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
3: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
3: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
3: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
3: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
3: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
3: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
3: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
3: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
3: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Mm-hmm.
0: No tak se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje. Podle Jaroslava Sapíka, já bych to tedy viděla spíše na nějaké chladnější dny, ale můžeme být připraveni. Je to na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě i původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A zhruba za 6 minut nás čeká soutěž Věřte, nevěřte.

0: Bylo mi 18, jemu 31. Dělili nás celé světy a přesto byl hned vedle a tomu pokušení nešlo odolat.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak právě o tom je román, příběh, jmenuje se Odvaha. Napsala ho americká spisovatelka mladá Makalea Smeltzer a je to po způsobu jiné, zkušenější americké spisovatelky, která se jmenuje Colleen Hoover. Velmi napínavý román, má nějakých skoro 500 stránek, ale nesmírně čtivé. Takže je tady, odkládám ho teď na chvíli, protože řeč bude o zvířatech, konkrétně o jedné nádherné kočkovité šelmě. Možná jste to nevěděli, dneska máme Mezinárodní den levhartů obláčkových. Skutečně, tahle kočkovitá šelma má svůj den a jeho úkolem je zvýšit povědomí o této nádherné kočce, která je velmi vzácná. Tak to je teda dneska náš úkol. Levhart nebo také pardál obláčkový je kočkovitá šelma, vyniká nejrůznějšími směry a já dnes v naší soutěži Věřte, nevěřte tvrdím, že tahle ta kočka dokáže otočit zadní nohy v kotníku o téměř 180 stupňů dozadu a díky tomu umí v podstatě běhat hlavou dolů, ze stromů teda, jo, aby bylo jasno. Takže jednoduše říkám, umí chodit po kmeni stromu hlavou dolů. Tahle ta kočka, která má dnes svůj den, Mezinárodní den levhartů obláčkových je. A aby toho nebylo málo, tak si ještě můžeme poslechnout a vy si to ještě v klidu můžete rozmyslet.

0: to je prosím pěkně on. To syčí, pane kočička. Levhart Obláčkový. 726 46 48 48. Pojďme to zkusit, tipnout si, jestli dneska říkám pravdu nebo ne. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jirka z Vítavy.
0: Dobrý den, Jirko.
1: Já vám dneska budu věřit.
0: Budete věřit a teď zkuste to shrnout, protože ono toho bylo možná na vás trošku moc, těch informací, tak čemu konkrétně budete věřit?
1: No tak, že dokáže líst dolů.
0: Hlavou dolů, po kmeni stromu. Jo, to je dneska to, ten základ. Jinak já bych ani nevěřila tomu, že dokáže vyluzovat tento zvuk, ale opravdu je to ono, Levhart Obláčkový, mají ho v zoologické zahradě na Slovensku a tam toho takhle nahráli, takže to je skutečně on. Ale dneska tvrdíme, že umí chodit po kmeni stromu hlavou dolů. A vy tomu věříte?
1: Já tomu věřím.
0: Dobře, zdravíme do Svitav, Jiřího a pěkný den, nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: V tuto chvíli už další posluchač na lince, pěkný den i vám.
2: Dobrý den, Dása. A já vám budu věřit, protože mám pocit, že jsem ho dneska viděla v televizi.
0: No, aby ne, když je mezinárodní den levhartů obláčkových. No,
2: a umí teda pěkně potom stromu líst.
0: Jo.
2: A skákat.
0: Takže vy jste ho viděla hlavou dolů.
2: Hlavou dolů jsem ho viděla. Jo, jo, jo. Je velice šikovný.
0: Já to ještě k tomu...
2: Honil tam opice.
0: Honil opice, no, tak možná podobně mrštný jako opice, to je jeho úžasná vlastnost, ale ano. S tou hlavou dolů, no, uvidíme, paní Dášo, jestli skutečně to tam tak bude. Ještě je k tomu ten dovětek,

0: že dokáže otočit ty zadní nohy v kotníku o skoro 180 stupňů, takže díky tomu mu to takhle jde, jo, potom kmeni stromu.
1: No, tak to nevím, to jako, ale přesto vám budu věřit.
0: Tak jo, tak jsme takhle domluvené. Díky, tak jinak jo. Kdybyste vyhrála, početla byste si, máte ráda tyhle ty napínavé romány.
1: To víte,
0: že jo. Jo, a ono to není taková ta červená knihovna, jak jsem říkala, tahle kniha, co jsem říkala včera, je to spíš takovej někdy, že se člověk rozpláče, jo? Tak jenom vás na to upozorňuji.
1: Tak, jo.
0: Dobře, mějte se moc pěkně, naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: A ještě třetí volající, při úterku, koho pak tam máme, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Zdeněk.
0: Ano.
2: Já bych s váma dneska souhlasil, nevím jak s těma nohama, že je vykroutí, ale určitě hlavou dolů chodit umí, si myslím.
0: Dobře, tak pane Zdeňku, ať vám příjemně ubíhá práce, předpokládám, že jste v nějakém pracovním procesu, no a uvidíme, jak to dneska dopadne. V každém případě krásný den, horký. Mějte se, naschledanou. studio.pardubice@rozhlas.cz Je to ještě čas pro vás, kdo posíláte e-maily. Dneska jednoduché velice, máme Mezinárodní den levhartů neboli pardálů obláčkových a já dnes tvrdím, že umí chodit po kmeni stromu hlavou dolů. Se nám to i rýmovalo pěkně.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Zdravíme Boženu, Jirku, Mirka, taky Kristýnu, Pavla, Jitku, Michala, takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Babi Lída taky věří dnešní soutěži Věřte, nevěřte. A Pavlína, ta nám napsala, Levhart je krásná kočička, nedávno jsme byli v zoo a dnes vám věřím. No, ono je Levhartu více druhů a my mluvíme o tom velmi vzácném Levhartu obláčkovém, což je ohrožený druh kočky, pochází z jihovýchodní Asie a čelí tam samozřejmě hrozbám odlesňování a nezákonnému zabíjení. Má totiž nádhernou srst, takové velké obláčkové vzory a v lese skvěle skryje, právě díky té své srsti se před zrakem kořisti, ale ne před lidmi, bohužel. Je to nejmenší velká kočka, patří tedy do podčeledi velkých koček, ale váží asi tak od 11 do 23 kg. A jak jsem zjišťovala, v českých zoologických zahradách nechovají tento druh levharta, ale mají ho na Slovensku v Bojnici. A právě z této zoologické zahrady je tento zvuk. Ještě jednou si tohoto levharta obláčkového poslechněme. Vypadá roztomilé, ale ten jeho hlas moc roztomilý není. To je fakt. A jak ho budeme poslouchat, tak jak k tomu řeknu ještě něco více. On má ze všech žijících koček nejdelší špičáky a dokáže otevřít tlamu až do pravého úhlu, což připomíná dávné vyhynulé šavlozubce. To je další taková věc. No a co se týká ocasu, tak drží primát i v délce ocasu v poměru k tělu. Ten jeho ocas je zase nejdelší mezi kočkovitými šelmami. A podobně jako veverkám mu to pomáhá při pohybu v korunách stromů. No a teď to, co vás zajímá nejvíc, jestli opravdu dokáže otočit zadní nohy v kotníku o skoro 180 stupňů dozadu a díky tomu si chodí po kmeni stromu hlavou dolů. Ano, je to skutečně tak, je to neuvěřitelná šelma. A pokud byste ji chtěli vidět, tak jedině v nějakém dokumentu, anebo si zajet na Slovensko, anebo někam do Asie. Já teď budu losovat jednoho z vás, kdo věřil. Ono to zase tak těžké nebylo, i když jste odhadovali. A mám tam paní Boženu Eš, která dnes vyhrála. Gratulujeme moc. Ještě si pustíme oslavnou znělku, až se mi to povede tady, až nám dohraje to, co nemá hrát. Tak a teď. A co by určitě mělo teď hrát, nějaká pěkná písnička, tak jakou si dáme, třeba Kapradí. Kapla Činasky. Pro vás, pro všechny. Zítra budeme opět soutěžit. Nadále přejeme pohodový den.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Turistů na památkách v Pardubickém kraji přibývá, nejvíc na hradě Litice. Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Ruský voják na Krymu zastřelil 4 lidi. A nás na východě Čech čeká slunečno. Horko, jasno až polojasno, teploty do 39 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní dopoledne z Pardubic. Památky spravované Národním památkovým ústavem v Pardubickém kraji letos většinou navštěvuje víc lidí než ve stejném období loňského roku. Největší meziroční nárůst zaznamenal hrad Litice, kam od ledna do konce července zamířilo přes 10 000 turistů, skoro o 1200 víc než loni. Podle památkářů k tomu přispívají pravidelné doprovodné akce i oblíbené noční prohlídky. Muzeum barokních soch v Rudimi dočasně přeruší provoz. Město ho uzavře kvůli tradiční salvátorské pouti. Muzeum bude pro návštěvníky nepřístupné od středy do úterý. Fakultní nemocnice Hradec Králové zase dnes otevírá novou lékárnu specializovanou na onkologické pacienty. Nabídne rozšířený sortiment léčiv, dermokosmetiku i automatický skladovací systém s kapacitou až 15 000 balení léků. Zařízení v přízemí původní části onkologického pavilonu vzniklo jako součást jeho celkové modernizace a přístavby za víc než 300 milionů. Lékárna má těžce nemocným lidem ušetřit cestu do vzdálenějších provozoven, říká ředitel nemocnice Aleš Herman.
2: Máme zvlášť stacionář onkologický, stacionář hematologický. K tomu je připravena ředěna cytostatik, tak aby bylo vše pro ty pacienty po ruce. A poslední střípek do této mozaiky je lékárna zvlášť vyčleněná pro onkologické pacienty. To znamená, pacienti budou tady při východu ze stacionáře, než nastoupí do sanity nebo do svého vozu a pojedou domů.
0: Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Skoro 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat, a to od nejvyšších pater směrem dolů, popisuje Marcel Schmidt z demoliční firmy Schmidt.
3: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
0: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, definitivně ho uhasili 22. července. Ruský voják v Sevastopolu zastřelil 4 lidi, z toho 3 civilisty. Muž nejdřív začal střílet na ostatní vojáky, jednoho z nich zabil a dalšího zranil. Potom obrátil zbraně na civilisty. Proč začal střílet, zatím není jasné. O případu informovali ruské úřady na Krymu. Ukrajinský poloostrov od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem okupuje Rusko.
1: Počasí.
0: A nás čeká slunečno a horko, jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou přechodně při zvětšené oblačnosti vytvářet přehánky a bouřky. Teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia, teploty na horách 27 až 30 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Pozor, meteorologové varují, předpokládáme velmi silnou zátěž teplem. Srážky v bouřkách kolem 10 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 11 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nezapomeňte dopravu v Pardubicích. Komplikuje uzavírka silnice 1/36 mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi. Potrvá až do konce měsíce, silnice je pro veškerý provoz neprůjezdná. Změny se dotýkají taky cestujících MHD. No a objížďka přes Staročernsko.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A my trochu tak navážeme na zprávy. Požáry, kroupy, povodně a další nepředvídatelné výkyvy počasí provázejí letošní léto. Jak se připravit na živelní pohromy, jak zabezpečit dům, zahradu, auto, tak i o tom si budeme povídat s finančním poradcem Radimem Frolíkem už za pár minut. Přejeme vám dobrý poslech a budeme se těšit i na vaše dotazy. Pochopitelně číslo je tady stále pro vás, pro posluchače. 726 46 48 48.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: poradna.
1: Osvědčený finanční poradce Radim Frolík v našem studiu. Vítejte tady u nás. Pěkný den přeji.
2: Dobrý den.
1: Venku už nám trošičku se to podpaluje, že?
2: Cesta k vám byla dosti horká.
1: Ano, ano. No a my na to navážeme. Začneme tím aktuálním, protože není to tedy nic legračního, ale je pravda, že těch požárů přibývá kvůli suchu a to jsou takové ty katastrofy, které mohou se stát jak zemědělcům, lesníkům, ale i běžným lidem. To, že někde začne něco hořet, je teď pravděpodobnější než v podzimním nebo zimním období.
2: Ano.
1: Tak pojďme se o tom pobavit. Živelní katastrofy, požáry, kroupy, velké bouřky se teď hlásí. Je dobré na to myslet, ale teď už je asi pozdě, že? Začít něco zařizovat, nebo ne?
2: Tak jako ono se říká, že nikdy není pozdě, takže co se týče pojištění živelních událostí, tak většinou se budeme bavit o tomto v kontextu majetkového pojištění, protože naše největší zlato, naše největší bohatství většinou držíme v těch nemovitostech a tím pádem je dobré mít dobře pojištěnou nemovitost proti těmto rizikům. V podstatě požár a nějaké krupobytí, tak bývají v tom základním balíčku u pojišťoven.
1: Ty jsou v tom základním.
2: Většinou, jo, ale je dobré si to vždycky dobře nastudovat. Já říkám, že u pojištění majetku, u pojištění nemovitostí, tak by se nemělo šetřit, protože většinou to bývá tak, že chodíme do práce, vyděláváme si, máme nějakou rezervu, kterou si většinou spoříme na důchod nebo na nějakou hezkou věc, kterou bychom si chtěli koupit, ale nikdo z nás si nešetří na to, že mu schoří střecha, jo, nebo že mu začne hořet na zahradě. A tím pádem je dobré si to riziko pojišťovat.
1: A když to tedy rozdělíme, pojištění majetku je a potom je pojištění nemovitosti. Nebo jak to je přesně?
2: Ano, pojištění nemovitosti je majetkové pojištění, protože my si v tom majetkovém pojištění můžeme pojistit třeba i domácnost nebo tu nemovitost, vedlejší stavby, můžeme si tam pojistit třeba i odpovědnost vlastnictví té nemovitosti a samotnou odpovědnost.
1: No, protože vzpomínám si, když jsme uzavírali toto pojištění, tak nejsem právě vůbec tenhle ten úřední typ a neměla jsem v tom vůbec jasno. A možná, že i mnozí posluchači na tom budou podobně. To znamená, když se teď podíváme, najdeme tu smlouvu třeba před 10 lety, kterou jsme uzavírali, tak se jistě bude lišit od toho, jaké položky by tam měly být dnes, že?
2: No, ty položky můžou být dost podobné, řekl bych, že třeba i stejné, ale největší problém nebude v těch položkách jednotlivých připojištěních, to znamená požár, výbuch, nějaké přepětí, podpětí, vandalismus, to už se pojišťuje dlouho, ale co je většinou problém u pojištění nemovitostí, tak je podpojištěnost. To znamená, že nemám tu nemovitost pojištěnou na takovou částku, aby ta škoda, která tam případně vznikne, nějaká eventuálně třeba totální, když by mě schořil celý dům, tak aby pokryla kompletně celou tu částku, kterou já potřebuji na to, aby jsem si ten baráček postavil znovu.
1: A to bohužel stoupá stále s tím, jak se zvyšují ceny, že za nemovitosti.
2: Ano, ano. Jo, protože máme drahou práci, máme drahé materiály, takže všechno se tak nějak obecně zdražuje a tím pádem i ty nemovitosti jsou čím dál tím víc dražší a tomu je potřeba přizpůsobovat to pojištění těch nemovitostí a pravidelně to kontrolovat. Třeba já se svými klienty tak většinou navyšuji tu pojistnou částku za jednou za 2 až 3 roky,
1: tak
2: podle
1: to
2: toho, jaká je ta situace.
1: Jednou za 2 až 3 roky by se tím člověk měl probrat.
2: Ano, ano. Ono mnohdy pojišťovny sami nabízejí takzvanou indexaci, to znamená, že oni vezmou po roce, o kolik se navýšily ceny a o to navýší tu částku, na kterou máme tu nemovitost pojištěnou, ale je tam potřeba mít už v prvopočátku tu nemovitost pojištěnou na správnou částku, aby ta indexace zafungovala dobře. A potom je taky dobré si kontrolovat to, jestli ta cena toho pojištění mě přímo uměrně roste správně vůči tomu, jak mě rostou ty částky, na kterou mám tu nemovitost pojištěnou.
1: No za chvíli to rozebereme ještě o něco více a jak jsme řekli, jsme tady živě pro vás, tak jakmile by někdo měl nějaký dotaz, můžete napsat nebo zavolat, číslo jsem říkala, tak ještě e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: La Dire Straits na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháme tuhle písničku s finančním poradcem Radimem Frolíkem a ten se mě snaží zasvětit do těch smluv, kdybychom měli uzavírat novou pojistnou smlouvu, tak ono se to tam dělí, jsou živelní pohromy, tam některé jsou součástí už té základní smlouvy, ale asi každá pojišťovna to má jiné, tak pojďme si je vyjmenovat.
1: No, hele, já bych to hodně zjednodušil, protože, nebo snažím se to zjednodušovat tak pro své klienty a stavím na argumentu, že nikdo nevidíme do budoucnosti. To znamená, že když se jedná o pojištění majetku, tak se mně občas stává, že ze mnou přijde klient a říká, tohle to se mně určitě stát nemůže. A to jsou takový ty případy, kdy potom mě za 2-3 roky volají a stane se zrovna bohužel to, co si tam jako nepojistili. Takže tím, že ty nemovitosti, ve kterých bydlíme, tak mají hodnotu dneska 3 miliony plus a to se bavíme jenom o jedné jedničce někde jako v paneláku, když se budeme bavit o domech, tak jsme 5-8 milionů plus, je to prostě drahá sranda, tak je úplně zanedbatelná ta částka, kterou my budeme platit za dobré pojištění, které nám bude pokrývat úplně všechno. Takže když bych já si šel pojišťovat nemovitost, tak já si nebudu vybírat, co tam mám pojišťovat, nebo co si tam pojistím, nebo co si tam nepojistím, ale pojistím si prostě všechno, abych byl zajištěný na kompletně celé ty rizika, které se v tom pojištění můžou pojistit, aby když se potom něco stane, tak aby ta pojišťovna nebo ten poradce neřekl, no ale víte, ono to leto jste tam zrovna nechtěli, protože to není součástí toho balíčku, který jsme tam chtěli dávat.
0: Ano. No ale například, když někdo nežije někde u řeky, u vody, tak si tam nemusí asi dávat povodeň, že hrozí, nebo?
1: Hele, ono v podstatě v rámci pojištění povodně, tak existuje i pojištění záplavy. A povodeň máme od řeky nebo od nějakého potůčku nebo od nějakého jezera, ale potom existuje ta záplava. A ta záplava většinou vzniká třeba z přívalového deště, jo, nebo třeba může to přijít spole, že začne hodně pršet a to bláto se prostě sleje a nateče nám to do sklepa nebo
0: takže
1: někam.
0: Takže to už může být, to
1: ano,
0: je pravda.
1: Ano, takže já jsem řešil vlastně, to byly asi 2 roky zpátky, tak byly velké přívalové deště a v oblasti Hradce Králové ve Svobodných dvorech, tak v podstatě lidi, kteří bydlej 5 kilometrů od nejbližší řeky, tak ale řešili právě tuhletu záplavu, kdy z pole se jim spláchla voda a zaplavilo jim to kompletně celý sklep.
0: Dobře, takže požár, krupobytí, blesk, povodně, všechno tohle to jsou ty živelní pohromy a vy radíte opravdu si to dát všechno, všechny tyhle
1: varianty.
0: Je to
1: lepší. Samozřejmě můžeme ušetřit pár stovek, ale potom v konečném důsledku to může mít za výsledek to, že budeme nekrytí na věci, které se nám stanou a budeme platit velké částky.
0: Když mluvíte o pár stovkách, tak opravdu to je tak?
1: Já bych, budu střílet od boku, jo? Ale když se budeme bavit jenom čistě o pojištění nemovitosti, to znamená jenom ty zdi, nebudeme se bavit o domácnosti, což je vybavení, které máme vevnitř, a nebudeme se bavit o odpovědnosti, tak zhruba plus minus vyjde pojištění na 5 milionů ročně, zhruba asi na 2,5 tisíce. Jo, můžeme to sehnat i levnějc, jo, ale teďkon se bavíme fakt jako, že tam mám pojištěný všechno s využitím samozřejmě nějakých slev, ale všichni mají slevy, takže je to o tom, že si něco vyjednáte, anebo že oslovíte nějakého poradce, který vám s tím pomůže.
0: Ano. No a potom tady máme ještě možnost nechat si pojistit ne ty živelní pohromy, ale třeba krádež, vandalismus a tyto záležitosti, ty nejsou asi součástí toho základu?
1: V základu nejsou, ty jsou v těch plných balíčcích, o kterých jsme se teďkon tady bavili a doporučoval bych to taky, protože když bych v podstatě měl z vlastní zkušenosti, co já mám ty data, tak nejčastěji s klienty řeším škody na elektronice z důvodu nějakého přepětí, podpětí nebo zkratu. Hodně řeším rozbité skla, protože do skel patří jak skla, které máme v oknech, ale potom třeba sklokeramická deska nebo záchodová mísa, která se nemůže rozbít.
0: Nebo i sprchový kout
1: skleněný. Ano, ano. Jo, prostě jakékoliv sklo, nebo jakékoliv, je to s hvězdičkou a potom pojistné podmínky, které je dobré si nastudovat, ale obecně nejčastěji řeší právě tyhle ty škody. Potom ve větších městech se občas řeší právě ta krádež a s tou krádeží je spojený ten vandalismus, protože do toho vandalismu nepatří jenom to, že mi někdo posprojuje dům, ale vlastně když jde zloděj ke mně domů, tak on něco rozbíjí po té cestě a to je vlastně ten vandalismus, který je spojený s tou krádeží. A tam většinou se jedná už o pojištění té domácnosti, kdy nám kradou kola nebo nějaké zahradní vybavení a tak dále.
0: A tam ta pojistka je taky v řádech 100 korun? No, tam už je to dražší.
1: Jo, jako když bych zase měl hodit nějaký propočet, tak když bych fakt měl pojištěnou jak domácnost, tak nemovitost, i tu odpovědnost na 5 milionový dům a měl bych to pojištěné dobře, tak se vejdu do 5000 ročně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Mám prostě

0: mneme si tady s finančním poradcem Radimem Frolíkem ruce, protože máme pojištěno dům nebo byt, můžeme si odjet na dovolenou. Aby toho nebylo málo, tak i tam je dobré se zamyslet nad tím, jestli potřebujeme nebo ne cestovní pojištění. Tak pojďme do toho.
1: No, tak asi záleží, kam jedeme, ale řekl bych, že je dobré být finanční poradce, říká, že je dobré být pojištěný.
0: Samozřejmě.
1: To je jako zajímavá věc.
0: A bližší košile než kabát u vás, anebo jste v tomhle poctiví a když někam jedete, tak opravdu dbáte na to pojištění?
1: Jo, hele, já pojištěný jsem, protože v podstatě kamkoliv jedu, tak je dobré tu pojistku mít, protože já jsem toho názoru, že když si zaplatím pojištění, tak já si platím za to, aby se mi nic nestalo. To je taková moje jako filozofie. Takže vždycky já pošlu tý pojišťovně peníze a tím jsem si zaplatil takovou tu karmu, jo, že se
0: jo,
1: mě...
0: karmu, jo, takhle. A už se nemusím starat o to, jestli
1: přesně,
0: zakopnu nebo ne.
1: Přesně,
0: tak takhle, protože... takhle to prosím posluchači neberte. To byla jenom taková legrace, ale ne, je jasné, že to cestovní pojištění je důležité, ale my jsme se tady o tom bavili před měsícem s jedním z vašich kolegů a mluvil o tom, že občas je dobré se podívat, jak to máme s tou kartou a v souvislosti s kartou tam máme taky nějaké to pojištění. Záleží na tom, kam jedeme.
1: Ale je potřeba fakt si k tomu sednout na chvilku a nastudovat si to, protože když si budu chtít kupovat cestovní pojištění, tak v první řadě se budu kouknout teda do své banky, jestli si tam něco neplatím. Pokud si něco platím, tak si zavolám ideálně na infolinku a zeptám se prostě, jaké tam mám limity, na co jsem pojištěný, na co nejsem pojištěný a oni by mě to měli správně říct, abych věděl v podstatě, co v té pojistce mám a nebo nemám. Pokud mě to nepokryje, to, co bych já chtěl mít pokryto, tak je potřeba si to pojistit ještě někde jinde, což je většinou ten případ. Protože třeba taková naše oblíbená věc, kterou jako Češi děláme, pití alkoholu, tak je ve většině případů ve výluce u pojišťoven. To znamená, pokud se mi něco stane anebo něco způsobím pod vlivem alkoholu, tak ta pojišťovna má právo mě vlastně neplnit, protože to bylo pod vlivem omamných látek. A tím pádem je dobré se koukat třeba po pojišťovnách, které mají umožněno mít pár desetinek promile, přitom když se mi něco stane, aby mě za tu pojistnou událost vlastně zaplatili, protože takové připojištění existuje dneska.
0: To jsem vůbec netušil.
1: No, takže si můžete dát 2-3 vínečka, samozřejmě když sobě člověk bude mít 3 flašky vodky, tak asi horko těžko najdu pojišťovnu, která by mě tohleto riziko pokryla, ale je dobré to mít. Potom některé pojišťovny nabízejí třeba strno zájezdu nebo zpožděný let, ale tam je potřeba, aby vlastně člověk byl pojištěný dostatečnou dobu dopředu, nebo respektive měl tu pojistnou smlouvu sjednanou dostatečnou dobu dopředu, protože zase je tam vždycky v pojistných podmínkách nějaké datum před odjezdem, dokdy to musím mít pojištěné, abych to nedělal jako spekulativně. Jo, že plácnu, letím do Řecka, tam zrovna hoří, začne hořit týden předtím, než já jako tam poletím a rychle si půjdu sjednat cestovní pojištění na strno zájezdu a budu chtít po pojišťovně, aby mě to zaplatili. Jo, takhle to úplně nefunguje.
0: A stává se to? Jsou takový podvodníci, kteří to zkoušejí? Asi ano.
1: Ona bych neřekl podvodníci, to je spíš taková jako vychytralost a taková ta jako znouze potřeba zkusit aspoň něco, aby se mě vrátili nějaké peníze, ale ono se říká, že štěstí přeje připraveným a kdo prostě plánuje a myslí na ty věci trošku dopředu, tak si to pojistí dopředu a potom neřeší to, že se rychle musím někde nějako pojistit.
0: Vy se v tom pohybujete velmi dlouho a máte jistě zkušenosti, v čem se vyskytují úplně největší chyby.
1: Hele, tak v podstatě to, že nemám pojištěný ten alkohol, to je jedna z těch věcí. A potom druhou věc, kterou bych zmínil, tak je to, že tam nemám vlastně zjištěný ten rozsah, na co se mě to pojištění vztahuje, nevztahuje, takže mnohdy potom třeba lidé uhradí nějakou škodu, ale mají to pojištěné. A potom bych určitě si vlastně vždycky vezl tu kartičku, kde mám to telefonní číslo a nebál se prostě zavolat. Jo, protože největší škody nebo taková jako uniká nám něco, když se prostě nezeptáme. Takže kdykoliv se mě cokoliv stane, tak prostě si zavolám na tu asistenční službu, zjistím si, jestli na to mám nárok a v podstatě toho využiju. Potom ještě jedna věc, na kterou je dobré dávat si pozor, tak pojišťovny v podstatě nekryjí ve většině případů nějaké chronické onemocnění. Jo, to znamená, když já třeba trpím na nějakou nemoc a doktor mě doporučí, abych nevycestovával někam, kamkoliv, tak pokud já i přes to doporučení vycestuji, tak mě ta pojišťovna, když by se mě tam něco stalo, jo, mám vysoký tlak, matá se mě hlava, cokoliv. Astma, a já tam chytnu nějaký záchvat nebo dostanu infarkt, tak ta pojišťovna mě může vlastně to pojistné plnění odmítnout, protože i přes doporučení lékaře já jsem vycestoval. Mm-hmm.
0: Tak to jsou takové ty největší chyby, pozor na to, a za chvíli se budeme věnovat cestování v autě. Na závěr.

0: stále vám přejeme dobrou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Jedna z posluchaček nám napsala, že se jí to hezky poslouchá na rehabilitaci. Tak to je dobré, tak člověk je někde na masáži, si představuju, příjemné a přitom poslouchá to, jak finanční poradce Radim Frolík radí, jak se pojistit. Takže se dozví něco praktického přitom.
1: Co nového.
0: Tak a teď budeme mluvit o cestování autem, protože hodně lidí si i půjčuje auto, to jsme tady měli pána, který s tím má velkou zkušenost a říkal, že opravdu ten trh je stále nenasycený, různé ty bydlíky se půjčují větší, menší, lidi vyrazí, anebo svými auty. Ale zase je dobré si pojistit i to naše auto na cesty, když někam vyrazíme.
1: A záleží, jak moc věříme svému vozidlu.
0: No.
1: Ale pokud cestuji, řekl bych, minimálně aspoň 400 km plus, tak bych hodně jako přemýšlel o tom si zajistit asistenční služby, které by mě v případě poruchy a nebo nehody vlastně odtáhly do místa bydliště nebo do servisu, který si určím. Tam pokud byste se chtěli vydat touhletou cestou, tak bych určitě si dával bacha na dvě věci. První z nich je to, abych měl vždycky pojištěnou jak poruchu, tak i nehodu, protože občas se stává, že je pojištěná pouze nehoda, ale ty poruchy se na těch dlouhých cestách stávají velmi často. Jo, prostě odejde mi něco v autě, auto začne pípat a řekne, že už dál nejede, takže v tu chvíli je dobré mít pojištěnou tu asistenční službu, která přijede a to auto mě někam odtáhne. A to je ta druhá věc, na kterou bych chtěl upozornit. Vždycky se kouknout na to, kam mě ta asistenční služba odtáhne v případě té poruchy anebo nehody. Protože mnohdy se stává, že mají v podmínkách napsané to, že nás odtáhnou do nejbližšího autoservisu. Jo, což když já budu někde na hranicích mezi Chorvatskem a Slovinskem, tak ten nejbližší servis může být třeba 5 kiláků a já nevím, jestli se chci tam domlouvat s nima na tom, aby mě opravovali auto a někde tam čekat, ale chtěl bych spíš, aby mě prostě to auto odtáhli domů nebo respektive tady někam do blízkosti mého bydliště.
0: A nebo i tam může být jenom do určitého počtu kilometrů, že odtáhnou, že ano. Třeba do 10 kilometrů.

0: a investovat do toho ten čas, protože se nám to může stokrát vrátit.
1: Já si myslím, že lépe jsme to zakončit nemohli. Není to výhružné nějaké varování, je to na každém z nás, jak se to zajistíme, ale je to pravda, že pak zůstat viset někde v Chorvatsku bez asistenčních služeb, to bychom nikomu nepřáli. Radim Frolík byl dnes naším hostem. Moc děkujeme za návštěvu, ať se daří.
0: Díky za pozvání.

0: Teď tady máme něco pro vás, kdo máte rádi detektivní příběhy v knížkách, na filmovém plátně nebo v televizi. Právě dnes je to 50 let, co ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později. Hlavní postavou inspektora Moulina stvárnil Yves Renier. Naše diváky si získal taky díky skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak se teď na chvíli vydejme po stopách zločinu s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mít i psa třeba?
2: Může.
3: Jo. Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeních, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistujou.
1: Vážně ne?
4: Já jenom ve pohádkách znám.
5: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
5: Jsou, každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
5: Detektiv.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už bude 12 hodin, nějaký lehčí obídek, bude určitě dobrý, nevím, jestli Honza Vamberský stihl už poobědvat, ahoj, vítej
1: ahoj.
0: Ve studiu.
1: Jenom meloun, co jsem si koupil, měl jsem na něj hroznou chuť, opět jsem se klepal, až se do něj zakousnu, takže ten už jsem načnul, ale pak jsem musel běžet po pár soustech sem nahoru.
0: Aha. A vybral jsi správný, je zralý.
1: Je zralý, sladoučký.
0: To se mě teďka stalo s melounem taková věc, já jsem si koupila taky zralý přesně podle těch rad, že má mít to žluté kolečko. Tam, kde ležel, ne bílé, ale žluté a zkoušel jsem ťukat, tak to se mě taky zdal ten zvuk takový dobrý. No a byl 3 dny doma ve špajzu na zemi a teď já jdu pro něj do toho špajzu, když nastal jeho čas a všude voda pod ním.
1: Aha.
0: On úplně popraskal tím, jak byl
1: zralý.
0: No ne, byl vynikající, ale popraskal, ještě bych ho nechala, Dena je po něm. Tak pozor na to.
1: Tak, přesně tak. No já jsem si naštěstí koupil 4, takže bylo vidět, co kupuju. Nekupoval jsem zajíce v pytli naštěstí.
0: I to je řešení.
1: Tak.
0: A aby naši posluchači neposlouchali zajíce v pytli, tak co nabídneme? Prozrať.
1: No, mrkneme do Třemošnice. Město totiž začíná prodávat pozemky v nové obytné zóně. Tak podrobnosti přinese Josef Kopecký, který se teď aktuálně v Třemošnici pohybuje a všechno zjišťuje a dává dohromady. Takže řekneme si víc po 14. hodině.
0: Dobře, no a budeme hrát taky všem Dominikům v písničkách od srdce a ty začnou už za malou chvíli. Hned po zprávách, tak pohodový den přejeme.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Pardubické letiště hlásí v půlce prázdnin přes 100 000 odbavených cestujících. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 39 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude uzavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezóny už 150 000 cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 000 pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i více letů s cestovními kancelářemi. Ředitelka civilního provozu Maria Luticová odhaduje, že i letošní sezóna by mohla být rekordní.
2: V současné době ty zájezdy jsou obsazený. Dá se říct, že plně obsazený. Samozřejmě některé více, některé méně. Nejoblíbenější jsou Turecko, Španělsko a Řecké ostrovy, takže pro nás je to fajn, že se ty linky neruší, ale že se ty rotace přidávají.
0: Zájezdy zajišťují i nové cestovní kanceláře a z letiště létají také noví přepravci. Za první polovinu prázdnin navštívilo Safari Park ve Dvoře Králové více lidí než ve stejném období loňského roku. Přibylo 6 000 návštěvníků. Ti mají podle mluvčího Michala Šťastného také velký zájem o safari.
3: To je i v dlouhodobém kontextu velmi dobrý výsledek a pro nás je potěšující i s ohledem na to, že v posledních týdnech Česko zužovaly vrtochy počasí, nicméně silný program afrických dnů a nebo také vybavenost na extrémní vedra i liáky, kdy se mohou lidé někde schovat, dokazuje, že Safari Park je dobrým cílem za každého počasí.
0: Stovky policistů tento týden častěji kontrolují rychlost aut na vytipovaných místech v Česku. Hlídky budou také prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 000 lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle tvořit přehánky. Nejvyšší denní teploty 36 až 39 stupňů. Na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré nebo velmi dobré. Tlak odpoledne přechodně slabě klesne a bio je na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. Nehodu máme hlášenou z Králík. Stala se v části obce Dolní Lipka na silnici číslo 312. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré úterní poledne, to je horko venku, zase vidíte, tak ještě snad zítra pak už by měl být od tropických čtyřicítek klid, ale uvidíme, více řekneme po 15. hodině, teď se pojďme věnovat vašim vzkazům a pozdravům. Připomínám, že nehrajeme na přání, nehrajeme, ne že hrajeme, ale nehrajeme na přání. Naopak, vybrat si můžete z našeho playlistu, a to kapelu Elán, taky Haničku písničku, Davida Dejla tu máme, Káju Gota, těšit se můžete i na Nezmary s Mickey Rivolou, Kubou, Petr Bende, můžete ale si vybrat i Valdemar Matušku, Petra Kotvalda nebo Žalmana a spol.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: začal dnešní písničí od srdce v podobě vašich vzkazů a pozdravů. No, jsem zvědavý, kdo to zkusí, když tady opakujeme několikrát, že s výjimkou svátku a víkendů po 12. hodině na přání prostě nehrajeme. Tak, telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak nám volá? Dobrý den.
2: Ahoj, děkuju, tady Slavek z Otoru, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, ty máš nové číslo.
2: No, mám.
0: Jo, ty se nám tady neukazuješ, dobře. Telefon se ztratil, no jo. Tak, dobře. Takže, komu pošleme Elány? Nebo jsi si vybral něco jiného z naší nabídky?
2: Všem dobrým lidem a vám
0: dobře, tak děkujeme, měj se krásně, naslyšenou.

0: hráli Eláni v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo opět bliká, tak se ptáme, kdo se doblikal. Dobrý den.
1: Já zdravím. Zdravím celý Pardubické rádio, to je Miloš Dlouhé Třebové.
0: Miloš, zdravíme do Dlouhé Třebové, Miloši.
1: No, já bych chtěl na oplátku ze včerejší za tu písničku babci poslat nějakou písničku pěknou.
0: Dobře.
1: Já vás poslouchám, takže že mi poslala písničku, takže bych to chtěl nějak vrátit zpátky.
0: Dobře, tak pošleme Haničku písničku.
1: No, může být. Až k vám do rádia.
0: Tak jo, děkujeme moc. Mějte se moc hezky, Miloši. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: No také nám můžete vlastně poslat takový elektronický telegram, a to na SMS-kové číslo 900104. Už si nevybavím přesně, kolik stával kdysi jeden telegram, ale SMS-ka stojí 4 koruny. A tvar toho telegramu SMS-kového je Pardubice, mezera, krátký text vašeho vzkazu. Tak a někdo ale je na telefonu, a kdo pak to je, se ptáme. Dobrý den.
1: Výborně, tady Bedřich z Pardubic. Bedřichu, zdravím.
0: No také vás zdravíme. Tak povídejte.
1: Tak, já bych chtěl poblahopřát k dnešnímu svátku svému pravnukovi, teda s manželkou to přejem, Dominiku Blaškovi. Mm-hmm. Všechno nejlepší, hodně, hodně zdravíčka. A ať se mu daří, je u druhého pradědy teďka na prázdninách, tak ať má klid, pohodu, ať si to užívá.
0: Dobře.
1: Přeje mu to děda Bedřich a babička Věra.
0: Ten se má, že má dva pradědečky, dvě prababičky, to já si nepamatuju ani jednoho už.
1: No, já jich mám 5.
0: Co? Jako pravnuků, pravnoučat.
1: Pravnuků, jo.
0: Pánečku, co se máte? No tak to vám gratulujeme k takhle rozvětvené rodině, ať při vás stojí anděl strážný. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, potřebuji to, aby tak bylo lepší zdraví.
0: Tak.
1: Tak,
0: hezký den. Naslyšenou.
1: Mějte se, zdravím vás všechny tam.
0: Tak tady je anděl strážný, Guardian Angel a Masquerade.

0: Anděl strážný zněl vysíláním Českého rozhlasu Pardubice za 7,5 minuty. Bude 12:30 a před námi další z vašich poledních písničkových pozdravů. Já tady budu pomrkávat, jestli se nerozbliká telefon, protože teď je ta správná šance vstoupit zase živě do našeho vysílání. A vidím, že telefon bliká, tak se podíváme, kdo je na lince. Haló?
1: No, tady je Karel z Česká Třebová.
0: Karel, zdravíme do České Třebové. Také u vás máte vedro, Karle?
1: Máme, no. Tady úplně na chcípnutí, ani se nedá sportovat.
0: Já když jsem ráno odcházel z bytu, tak tam bylo 28 stupňů Celsia. Kočky se vymínily, že chtějí nechat prostě otevřená okna, takže každá z nich blokovala jeden ze tří parapetů. Jsem zvědavý, kolik
1: to
0: bude.
1: Ale to vám může doporučit, já jsem si před 6 lety nechal namontovat klimatizaci a je to úplně super.
0: Je to nejlepší, co může být, vidíte. Tak, komu pošleme pozdrav?
1: Písničku mému nevlastnímu zeťákovi, doktoru Jiřímu Štanclovi a jeho dceři Kateřině za to, jak jsou na mě hodby.
0: Dobře. A vybral jste si něco z naší polední nabídky?
1: No já nevím, tak zahrajte něco od Kamelotu třeba.
0: Kameloty nemáme, ale můžu vám dát buď Mickeyho Rivolu nebo Žalmana a Spol.
1: Tak jo, tak jedno z nich.
0: Dobře,
1: Děkuju moc krát,
0: je tady. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další z vašich přání, tentokrát tedy pozdravu, tentokrát vybíráme jeden z e-mailů, který přišel, píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Milušku Rikrovou, která měla včera svátek. Miluško, moc se omlouvám, ale o to upřímněji ti přeji všechno jen to nejlepší, pohodu, klídek a štěstíčko, ale hlavně zdravíčko, tvá kamarádka Zdena z Vrbna.

0: Stokrát chválili jsme čas s Karlem Gottem a někdo je na drátě. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady volá paní Eva. Chtěla bych hrát, aby se brzo uzdravil. Pan Růžička se leží v Pardubice na Aldence. Sestičkám, tady se o něj dobře starají.
0: Dobře, tak pošleme písničku a přejeme hodně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

Má žena. Písničky od srdce pokračují i 4 minuty před 3:15 a to další z vašich, dalším z vašich vzkazů písemných. Tentokrát píšete: dobrý den, milé rádio, potěší mě Petr Bende, napsala Boženka. Tak já už tady lovím Petra Bendeho a máme ho tady, kluka ušatého. Tak, láska.

Den. Jsem moc ráda, že mezi písničkami pro dnešní pořad je jedna od mého oblíbeného Valdemara Matušky. Zdravím vás všechny ve studiu i všechny posluchače a hezké písničky nám pomohou zvládnout to dnešní horko, píše Líba, kterou zdravíme do Tuněchod.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také pozvánka k poslechu našeho dalšího programu, protože přijdou na řadu zprávy už za 8 minut, přinese Michaela Spáčilová, no a po zprávách se můžete těšit na další zajímavé povídání. Tentokrát v podání moderátorky Alex Minářové na řadu přijde pořad Alex a host a hostem Alex Minářové dnes bude slovenský herec Ján Jaculiak. A po 14. hodině zase dobré odpoledne z Pardubic, na které se moc těší Jan Vamberský. Teď ještě Petr Kotvalt, milujeme se čím dál víc.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loni. Radnice v Chocni chce v parku Peliny vytvořit nový volnočasový park. Advokát Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě. Jasno až polojasno a teploty do 39 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zemědělci v Pardubickém kraji sklidili méně obilí než v loni. Podle průběžných výsledků žní poklesl výnos u všech hlavních plodin.
3: U obilí je sklizených 65% osetých ploch a průměrný výnos těsně pod 6 tunami na hektar. V loni to bylo 6,7 tuny. Pokles je patrný i u řepky. Tam je sklizených 75% ploch a výnos přes 2,5 tuny na hektar. Loňský průměr byl přitom skoro 3 tuny. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V parku Peliny v Chocni by v budoucnu mohl vzniknout nový volnočasový areál. Radnice už má připravenou studii a teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Součástí areálu by měl být skatepark a pump track. Do budoucna se počítá také s lezeckou stěnou nebo parkurovým a workoutovým hřištěm.
4: Nový volnočasový park by měl nahradit stávající skatepark, který dosluhuje a navíc je nevhodně umístěný v blízkosti zámku. Nahradil by ho areál v parku blízko Tiché Orlice, nákupní zóny i železniční trati. Město tam má prostory v územní rezervě. První etapa prací na novém parku by podle odhadů měla stát do 20 milionů korun. Město se pokusí získat dotaci. Z Chocně Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Dělníci dokončili opravu silnice třetí třídy v Klášterci nad Orlicí. Pardubický kraj za to zaplatil asi 65 milionů korun. Zapojila se také obec úpravou chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení. Práce trvaly dvě stavební sezóny a navázaly na předchozí opravy průtahu obce. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzval ji k tomu advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům, těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné ujmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození mohou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letošního roku vyprší.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer se budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle tvořit přehánky. Nejvyšší denní teploty 36 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré nebo velmi dobré, tlak odpoledne přechodně slabě klesne a bio je na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto s nákladním se střetlo za 38. kilometrem ve směru na Prahu. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A ve Včelákově na Chrudimsku neprojedete až do prosince po silnici nižší třídy, pracují tam dělníci. Objížďka vede přes Miřetice, Louku a Dřeveš. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
7: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu. Takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympatický, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympatický, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím jako keby, já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, ale mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Mne to, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo je to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas ty věci a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, byl jsem na tom hrade Sovinec, boli jsme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral jsem ho medzi tú filmárskú prostě tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada, že ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád a videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne, to ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich šlépích?
1: Toto je velmi těžká otázka. Já nechcem se mu starat do toho, kam půjde. Samozřejmě, že nasává tam, kde žije veci, protože Špongia je velmi vnímavý, je velmi citlivý, je to svým způsobem aj rebel, čo je fajn. Já by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým, čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete a jednou, až natočí nějaký velký film, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, ale keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zakletá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teraz, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak, a Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo? Ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím v nějakom určitě filme, ho já dostanem.
0: Opravdu? To my si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A nevím. Já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: A každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zakletá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar?
1: Ano. A on ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Ne, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaskuliakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či v Ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme to, pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, jakým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu. Čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste. Že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej. My sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev. Tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne. To neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa akože voláme si a tak. Takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem. Takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A teď to vlastne, ano, zúručujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi. A aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušeme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz sa učím, čítam od neho knihy, čítam od neho divadelné hry a učím sa ho pochopiť, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, ako hnevá ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil napríklad toho masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie ako, že fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si poviem, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo ty myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách
1: ano,
0: scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když se zmínil teda toho masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Ano, existují různé způsoby, teraz to vyvracají některé lidé, jakým způsobem vidíte na tu postavu. To jsou také různé školy a hovorí, ta nejzákladnější je vlastně Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to jsou ty školy, jakým způsobem vnímat. Je jich strašně veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tyto jsou dvě také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnat, Dustin Hoffman je například, že Stanislavského metoda herectva, ano, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú, obidvoch máte rád, ano? Ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte tu prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnější, ne?
1: Je, o dosť, o dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tou druhou metodu?
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, preto a niekto má ten pocit, že táto metóda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: Se trepat.
1: Áno, áno, áno.
0: Jan Jaculiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
1: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přišel na ten, na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře. Jak to máte vy?
0: Scénáře nepíšem. Zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomia dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá bola Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
1: Mm-hmm. Ve vaší produkcii hrajete?
0: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je do veľkej role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
1: Říká Jan Jaskur, jak náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně je trávíte?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ju vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem.
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv, carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece, čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakupit správně, čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi pol dňa, čo je to fantastické.
0: No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jackuliak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nadační fond Pardubického kraje podpoří další studenty ze sociálně ohrožených regionů. Lanškron chystá přístavbu domova seniorů. Přes Čechy přejdou odpoledne a večer silné bouřky. Meteorologové varují také před vysokými teplotami. V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 39 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Nadační fond Home Run Pardubického kraje schválil další stipendia pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Nově podpoří 6 vysokoškoláků pocházejících z Českotřebovska a Moravskotřebovska, a to příspěvkem až 100 000 korun na celý akademický rok. Podmínkou je, že se po studiu vrátí zpátky do regionu a začnou tam také pracovat. Podle hejtmana Martina Netolického z uskupení 3PK jde o to, aby mladí a talentovaní lidé neodcházeli jinam.
2: Cílem je, aby neodcházeli studenti středních a vysokých škol do velkých měst a naopak, aby měli motivaci zůstat v daném regionu s potřebnou profesí, kterou studují. Inspirovali jsme se v zahraničí, navštívili jsme Sasko, oblast Mittweida, která je také postiženým regionem v rámci Německa.
0: Na podzim se program rozšíří o studenty z Králicka a Svitavska. V Lanškrouně pokračují přípravy na rozšíření domova pro seniory, informuje o tom radnice v tiskové zprávě. Nová budova by měla být citlivě propojená se stávajícím objektem, tak aby nenarušila jeho architektonický ráz. Město má hotovou studii a chystá projektovou dokumentaci.
3: Nová přístavba by měla stávající domov seniorů rozšířit o 30 lůžek pro stálé klienty a o 8 lůžek pro odlehčovací službu. Zároveň je v plánu vytvoření 6 městských bytů v nejvyšším podlaží a další prostor k pronájmu pro poskytování rehabilitačních služeb. Nová budova má podle návrhu centrální atrium a terapeutickou zahradu. Vizualizace lidé najdou na webu města. Z Lanškrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
0: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat mohou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem. Na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní. Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o hledaném volejte prosím na linku 158.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 630 až 39 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů. A zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 38. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je to 5 let zpátky, co obyvatelé Třemošnice v referendu rozhodli, že chtějí průmyslovou zónu změnit na bydlení. Radnice tam tak teď začala prodávat první pozemky. Víc řekne redaktor Josef Kopecký už za chvíli. No a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou. Abychom jenom nemluvili, tak vám hrát a zpívat budou Václav Neckář, Brian Adams, kapela Krištof, Marcela Holanová nebo Naďa Urbánková s Karlem Černochem.
1: Dobré odpoledne a Jan

ještě není ani čtvrt na tři a už padají teplotní rekordy. Představte si to, třeba ve Strážnici, což je na jižní Moravě, dosáhla podle Českého hydrometeorologického ústavu krátce před 2:45 teplota hodnoty 40,3 stupně Celsia a dál stoupá. Poprvé na Moravě tak přesáhla od začátku měření 40-stupňovou hranici. No, ale o víkendu by se mělo ochladit, jak moc a zdali se vůbec ochladí, to uslyšíme za hodinu, ale možná si tak uděláte výlet na Konětickou horu, kde bude probíhat v severním křídle Hradního paláce, tedy i s výhledem na Sněžku, recital divadla Exil, tak jak jej neznáte, a to i s celou kapelou, a tak si můžete vybrat během recitálu svůj oblíbený žánr, který je vašemu srdci nejbližší, ať už to bude pop, folk, šanzon a nebo třeba i jazz. Zaspívají vám k tomu Simona Andrejsová, Karolína Davidová a Věra Hloušková, no a večerem vás provede Tomáš Žako Jakoubek, tak můžete si přijít nejenom poslechnout, ale třeba i zaspívat vaše oblíbené písničky i s celou kapelou. A nemusíte se bát, nebudou na kuňce žádná strašidla, jenom herci z Exilu. Yeah!

0: 5 minut před 14:30 zdravíme do Třemošnice. U vás se budou dít věci. Na místo továrny v průmyslové zóně totiž vyroste obytná čtvrť. Plocha u Vápenky sice původně byla určená pro výrobu, jenomže obyvatelé před časem v referendu dali přednost právě bydlení. Za přípravu parcel tak radnice zaplatí desítky milionů korun. Na podrobnosti má pro nás redaktor Josef Kopecký. Dobré odpoledne.
1: Odpoledne.
0: Tak, Josefe, prosím tě, co se tady bude přesně v Třemošnici stavět?
1: Město nechá připravit 36 parcel pro rodinné domy v oblasti mezi Berlovou a Penkou a Železnicí. Slovenská firma tam původně plánovala novou slévárnu. V roce 2021 se ale obyvatelé Třemošnice v místním hlasování přiklonili právě bydlení. Výsledek odpůrci neúspěšně napadli u soudu, potom muselo město změnit územní plán a zpracovat si studii zástavby. Teď už začíná výstavba samotných sítí a přístupových cest. Třemošnici to bude stát skoro 50 milionů korun. Je to tak největší akce v novodobé historii města.
0: Uhum. No a koukáme, že v Třemošnici je asi takový zájem o ty nové parcely, že tam je špatný signál. Tak zkusíme snad rozluštit z těch výpadků tvoji odpověď na otázku, kdy začne prodej pozemků pro bydlení.
1: On už vlastně začal, radnice přijímá od zájemců pozemky přihlášky a hlásit se můžou do 7. září. Pokud by některé parcely zůstaly neobsazené, bude následovat druhé kolo. Celá zóna by měla být připravena do konce příštího roku, ale stavebníci už si budou moct začít vyřizovat potřebná povolení. Radnice si stanovila několik podmínek, tou hlavní je, že kupující stihne postavit svůj dům do 5 let od prodeje.
0: Tak proč se tady město pro tak velkou investici nakonec rozhodlo?
1: Je to vlastně cesta, jak si udržet obyvatele nebo přilákat nějaké nové. Třemošnice bojuje s odlivem lidí. I to, že počet obyvatel poklesne pod hranici 3000 lidí. A tím by peníze, které dostává od státu, měla by složitější podmínky pro čerpání některých dotací, které jsou nastavené právě podle velikosti obcí. Radnice dokonce několik let nabízela finanční prémii za přihlášení trvalého bydliště. Pro bydlení jsou tedy další forma motivace, jak si obyvatele udržet.
0: Říká redaktor Josef Kopecký, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Třemošnice, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krištof má plán v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice a my také máme plán, že vám nabídneme další písničky, které nestárnou, od Marcely Holanové anebo Nadi Urbánkové s Karlem Černochem. Ale ještě předtím vás pozveme na fotografickou výstavu závěrečných maturitních prací Střední umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí, obor užitá fotografie a média. Můžete ji vidět přímo v kavárně Malé scény ve městě. Výtvarné fotografie s různými až netradičními tématy si redaktorka Víta Balcarová prohlédla s pedagogem Martinem Rýznarem.
1: To, co třeba vidíme tady, tak je zajímavá práce Elišky Ryškové, dokumentární fotografie, kde vlastně ona zachytila život svého dědečka, který žije v Havířově a jak vidíte, má velice zajímavý styl sběratelství. On sbírá všechny možné předměty, takže na těch fotografiích je vidět velice svérázný způsob výzdoby jeho bytu.
2: Je to pouze fotografie?
1: K součástí té maturitní práce jsou vlastně buď nějaké další výstupy, jako je kniha, anebo to bývá krátký film.
2: Když to tak shrnu, tak Eliška tímto zakončila studium ve vaší škole.
1: Je to tak, vlastně součástí maturitní práce je praktický výstup a každý z těch studentů vlastně dělá to nejlepší, co zvládne, o co se naučil za ty 4 roky.
2: Mě by zajímala tahle část výstavy, vypadá to jako street.
1: Ano, to jsou fotografie Miroslava Macháčka, zachytil svým fotoaparátem běžný všední život v Praze. Co je neobvyklé, tak jsou ty fotografie barevné, často bývají černobílé a on si právě často hraje s barvou. Tady možná pro někoho zajímavé fotografie záchodu v kavárně, někdo by si mohl říct, že se nehodí, ale mám tady sebou autora Štěpána Sejkoru, poprosím, aby on představil svoji práci.
2: Štěpáne, maturitní téma záchody, jak jste na něj přišel?
3: Pro mě velkou inspirací byla knížka Auta od Václava Jiráska a já jsem se rozhodl, že si chci najít taky nějaký podobný předmět jako auta, kterým spojím nějakým způsobem a zdokumentuju tady po České republice a mimo Českou republiku. Tak to došlo až k veřejným záchodům.
2: Vidím, že vaše fotografie jsou některé černobílé, barevné, velkoformátové. Také jsem slyšela, že vy jste za ně dostal určité ocenění. Pochlubte se.
3: Ano, dostal jsem ocenění za nejlepší maturitní práci tento ročník, což i mě samotného velice příjemně překvapilo.
2: Kam se chystáte?
3: Mířím na Baťovou univerzitu do Zlína, kde budu nadále studovat fotografii, tak doufám, že se povede stejně dobře jako tady.
0: Výstava je k vidění v malé kavárně, tedy Malé scény v Ústí nad Orlicí až do 1. týdne září.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Je tu zámecké léto, 6 minut před 3:15. Opět toto léto cestujeme po zámcích vlasti naší krásné milé. Navštěvujeme tedy všechna sídla šlechtická a průvodcem je nám šlechtic František Inský. Tak kam nás vezmete dnes, pane hrabě?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech.

0: Dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
1: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
0: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
1: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
0: Což byl jeden z majitelů zámku.
1: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
0: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
1: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
0: Tomuto pokoji se říká zlatý.
1: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
0: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
1: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
0: A pochopitelně porcelán.
1: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
0: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
1: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vydal se Richard Müller. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice nahlédneme 8 minut před 3 hodinou do kronik s datem 4. srpna. Co zajímavého se v kronikách píše? Tak třeba rok 1680 je zajímavý, protože právě tehdy udělil císař Leopold I. výsadu městečku Holice 3 výročních trhů, a to na každou sobotu, taky právo týdenního trhu s obilím, dobytkem a dalšími prodejními věcmi. V roce 1919 tak to byl zase zvolen starostou Horního Jelení na Pardubicku místní pekař Bedřich Smilek a v roce 2007 bylo na Labi v Pardubicích zahájeno mistrovství světa v rybaření kadetů a juniorů.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Hejtmanství zamítlo odvolání proti pardubickému inovačnímu centru. Turistů navštěvujících památky v Pardubickém kraji přibývá, nejvíce na hradě Litice. Na Moravě je poprvé od začátku měření přes 40 stupňů Celsia. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno až polojasno, přehánky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Krajský úřad v Pardubicích zamítl odvolání zastupitele města Pardubic proti povolení pro plánovanou stavbu výzkumného a inovačního centra v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi. Rozhodnutí zveřejnil úřad dnes. Zastupitel města svůj krok vysvětloval tím, že se vícepodlažní budova do vilové zástavby nehodí a není v souladu s územním plánem. Úřad, který jeho odvolání posuzoval, ale dospěl k opačnému závěru a potvrdil správnost předchozího povolení. Investorem stavby je hejtmanství. Rozhodnutí odvolacího řízení mu podle mluvčího Dominika Bartáka umožní dělat veškeré kroky, aby nepřišel o 150 milionovou dotaci na projekt. Památky spravované Národním památkovým ústavem v Pardubickém kraji letos většinou navštěvuje více lidí než ve stejném období loňského roku. Největší meziroční nárůst zaznamenal hrad Litice, kam od ledna do konce července zamířilo přes 10 000 turistů, téměř o 1200 více než loni. Podle památkářů k tomu přispívají pravidelné doprovodné akce i oblíbené noční prohlídky.
6: Výrazně si polepšil také zámek ve Slatěňanech, kde návštěvnost zvýšila zámecká noc i skřičí domečky v zámecké zahradě. Stabilní zájem je o zámek Litomyšli, kam už letos do konce července přišlo skoro 43 tisíc návštěvníků. Naopak hradu Kunětická hora letos návštěvníků ubylo. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: V parku Peliny v Chocni by v budoucnu mohl vzniknout nový volnočasový areál. Radnice už má připravenou studii a teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Součástí areálu by měl být skatepark a pump track. Do budoucna se počítá také s lezeckou stěnou nebo parkurovým a workoutovým hřištěm.
7: Nový volnočasový park by měl nahradit stávající skatepark, který dosluhuje a navíc je nevhodně umístěný v blízkosti zámku. Nahradil by ho areál v parku blízko Tiché Orlice, nákupní zóny i železniční trati. Město tam má prostory v územní rezervě. První etapa prací na novém parku by podle odhadů měla stát do 20 milionů korun. Město se pokusí získat dotaci. Schocně Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 14:00 odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
8: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
5: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale mohou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdříve. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku.
4: Počasí.
5: Noc bude jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno. Odpoledne až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo na 10. kilometru ve směru na Hradec Králové. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Už za 4 hodiny v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice vám poradíme, jak a kde správně skladovat vaše léky, a nabídneme také kalendárium a písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na kapelu Elán, na Haničku Písničku, na Petera Nadě a nebo na kapelu No Mercy. Karla Gota také uslyšíte a zahrajeme i Janka Ledeckého.
4: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a já tady teď koukám do kronik a také do pranostik a zjišťuji, že se skutečně tedy příští rok máme v dubnu na co těšit, protože pranostika říká, potílí se Dominik, bude ještě Marek v Kožišti a taky ještě jedna známá pranostika na Dominika Parna, Mrva Marná.
1: Počasí.
0: Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové na telefonu. Přejeme dobrý den.
2: Pěkně odpoledne přeji.
0: Tak, pane Drapáku, prozraďte nám. Už jsme tady zmiňovali dnes, že na jižní Moravě padnul teplotní rekord. Jak to je s teplotami teď u nás? Také už stoupají přes 40.
2: Nejsou ještě přes 40, zatím nejteplejší Pardubice, 39,4. Máme tady v podstatě nějakých 2-6 stanic, které měří víc jak 30 let a prakticky na všech 6 stanicích už jsou ty rekordy překonané.
0: A co nás, co se počasí týče, tedy čeká?
2: No doufujeme, že to 40 nepřeleze, že by se to mělo udržet kolem těch 39 dneska. A mohla by se teďka v těch odpoledních a povečerních hodinách tvořit i nějaké výjimečné bouřky nebo přehánky. Na večer potom by zase postupně se rozpadaly. Vítr nějaký slabý, promíjí by do jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Noc tropická 24 až 21. Zpočátku ještě nějaká přehánka nebo bouřka a postupně ubývání oblačnosti. Zítra to bude podobné, ale teploty budou o něco nižší, jenom do 37 stupňů a v odpolední hodinách už měly častější přehánky, nějaké bouřky a ty by mohly být někde výjimečně silné, takže tam by mohly být nějaké nárazy kolem 80 km/h, i kroupí nějaké přívalové srážky by se pro ní mohly objevovat. A hlavně to teda vypadá, že budeme tady ten silnou zátěž, tím extrémní zátěž, tím teplem po oba dva dny v podstatě.
0: Mm-hmm. A přijde nějaké jako větší ochlazení, že by ty teploty mohly spadnout někam lehce po 30 nebo alespoň kolem 30 tento týden?
2: Ano, to přijde, ve čtvrtek už by nám měla překázat zvlněná studená fronta, ta by nám měla přinést více srážek, i těch bouřek a přeháněk, ty postupně potom během pátku by ty ustávaly ty srážky, oblačnost by opět ubývala. Ve čtvrtek ty teploty vypadají nějakých 31 a potom pátek, sobota, bychom se mohli dostat i po těch tropických 30 a nějakých 28. Takže to vypadá, že od neděle ty teploty by opět šly nahoru a dostávaly by se opět na těch tropických 30 stupňů Celsia.
0: Inu, léto je léto. Děkujeme Imrichu Drapákovi do Hradce Králové. Zdravím vás, naslyšenou.
2: Taky vás zdravím, hezký den, naslyšenou.

0: možná teď při poslechu vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Vaše myšlenky několik posledních dní a i dnes směřují hlavně k tomu, jak a kde se řádně ochladit, anebo třeba jak si minimálně doma uvnitř vytvořit alespoň trochu snesitelné prostředí. A navíc, až půjdete kolem vaší lékárničky, koukněte se dovnitř, jestli v ní náhodou nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné chladnější místo. Ono totiž špatné skladování může ovlivnit třeba jejich účinnost. Budeme o tom mluvit teď s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Naďo, tak pojďme rovnou na věc. Na jaké léky se tedy máme zaměřit a jsou případně některé náchylnější na vyšší teploty?
1: Tak takové ty běžné tablety, tvrdé, nějakou dobu horká určitě vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí, ty můžou prasknout a obsah z nich může vytéct, pak jsou to mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou konzistentní, no a ještě zmíním možná čípky, ty při vysokých teplotách také trpí, diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici, pokud tam není, postupně se teplé rozkládá a snižuje se jeho účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: Mm-hmm. A jak tedy ty léky správně skladovat v těchto vedrech?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující věc.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Co se týče skladování léku, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kdy se při otevírání byť na chvilku mění teplota, anebo zadní části, která může namrzat. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě.
0: Mm-hmm. Co se stane, když někdo ta pravidla nedodrží?
1: Tak podle lékárníků i lékařů se nikomu sice pravděpodobně nic zásadního nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než by nám pomohly.
0: Jak tedy správně skladovat léky v těchto vedrech a hlavně kde jsme probrali s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Naďo, děkujeme, já už teď vím, že ty mastičky, co mám v kuchyňské lince v regálu, můžu vyhodit. Naslyšenou.
1: Je to tak, hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půlstoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Reniér, u nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jíst, že nemůže dojít k omilu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: Přátelé, fantastický závěr.
2: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Mlád, aby si psal nejenom Karel Gott, ale i my ostatní, vidíte. Ale teď pozor, milí posluchači. Pro vaše děti a nebo domácí mazlíčky se může uzavřené auto v těchto horkých letních dnech stát nebezpečnou pastí, ze které není úniku. Pokud v něm totiž v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jim jít doslova o život. Jak se dozvěděla reportérka Andrea Skalická, tak teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. A právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, Uťku?

0: Zkušenost, říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
1: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně dvě děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
0: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
1: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
0: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl předčasem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
2: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
0: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zbývá do 4 hodin, do zpráv Michaely Spáčilové, také do dnešní humoriády, ve které pro vás scénky budou vybírat Pavel Kučer a také herec Jan Přeučil. A zbývá nám ještě spotřebitelský servis. Často v něm řešíte otázku náhradních dílů. Buď nejsou v sehnání, a nebo je cena moc vysoká. Na podobný dotaz i dnes odpoví spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní majice se po několika letech používání ulomil madlo u chladničky. Volala do servisu, ale odpověď ji doslova šokovala, protože ten obyčejný plastový výlisek stojí kolem 500 korun. Paní majka pro jistotu volala do jiného servisu, ale dozvěděla se v podstatě totéž. Paní posluchačko, doba je bohužel taková, výrobci chtějí především prodávat, nikoli opravovat, proto jsou náhradní díly nepřiměřeně drahé. Takže pokud nechcete tuto částku obětovat, možná by stačilo nějaké speciální lepidlo nebo si zvyknout na otevírání bez madla.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubické letiště hlásí v půlce prázdnin přes 100 000 odbavených cestujících. Muzeum barokních soch v Chrudimi dočasně přeruší provoz. Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezóny už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i více letů s cestovními kancelářemi. Ředitelka civilního provozu Mária Luticová odhaduje, že i letošní sezóna by mohla být rekordní.
2: V současné době ty zájezdy jsou obsazený. Dá se říct, že plně obsazený, samozřejmě některé více, některé méně. Nejoblíbenější jsou Turecko, Španělsko a Řecké ostrovy, takže pro nás je to fajn, že se ty linky neruší, ale že se ty rotace přidávají.
1: Zájezdy zajišťují i nové cestovní kanceláře a z letiště letají také noví přepravci. Muzeum barokních soch v Chrudimi dočasně přeruší provoz. Město ho uzavře kvůli tradiční salvátorské pouti. Muzeum bude pro návštěvníky nepřístupné od středy do úterý. Pestrobarevná louka vykvetla na pardubickém sídlišti Polabiny. Druhý pardubický obvod použil běžně dostupné osivo za několik set korun a navázal tak na tradici rozkvetlého sídliště, které dosud zdobily především záhony lilií. Květinová louka zároveň umožňuje ponechat na vybraném místě vyšší porost, aniž by to vyvolávalo negativní reakce obyvatel. Vysvětluje starosta Radek Hejný z hnutí ANO.
3: My na těch sídlištích se snažíme tu trávu udržovat nízkou, nechceme, aby tady byla tráva po kolena. A květnatá louka to je jeden ze způsobů, jaký můžeme nechat vyrůst a zároveň to nikoho nepohoršuje, nikomu to nevadí. Nikdo se nestěžuje na klíšťata, poněvadž předpokládám, že tím nikdo nechodí touto květnatou louku, ale obchází a kochají se tím, jak vypadá.
1: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně ze druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až velmi dobré, tlak zítra večer slabě stoupne a bio bude na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ze Svitavska. Dvě osobní auta bourala na silnici číslo 366 u Jevíčka. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
4: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude Senka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, soba, elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, ty mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává syrečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem ti zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ono elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měl raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit.
5: Ozdobě, dobré odpoledne. Vás zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to v Ničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro
5: všechny osobně. A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní.
4: Dobře.
5: Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Vojta Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plavu chrousta. To je scénka z Table Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla Stray 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano. Se.
4: Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Halo? No halo? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme no, pěkně, jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
14: To nevím.
13: Kost je pro psa a škola pro kočku.
14: No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
14: No hodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
14: Ale děti.
13: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
14: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
14: Fakt? Hm. A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
14: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
14: Co?
13: Otec, Hurvínku.
14: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
14: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
14: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
14: No, diď.
13: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou i mluvit.
14: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
14: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
14: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
14: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
14: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
14: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
14: Já, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku,
13: no, co pak?
14: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co bys si vybral?
13: To je přece jasné. Čokoládový dort.
14: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
13: Směr cukrárny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnerová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavali jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia. SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 01 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek

0: Asi, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
2: Děkuji.
0: Dobrý den.
1: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
0: ale to by si třeba spálil.
1: Za ty vlasy nikdo nemůže, že ne, nikdo nemá.
0: No, o tom mi povídejte. Box, ano. No. A? No. Ačko.
1: No a, no. No,
0: nebo
1: a oba
0: Bčko.
1: Dva jedno Bčko.
0: Bčko.
2: Dobře.
0: Dobře, děkujeme, mějte
2: tak
0: se
2: jo,
0: hezky.
2: Mějte se
0: naslyšenou.
2: Hezky.
0: Dobrý den, vítejte u nás.
3: Dobrý den, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
0: Zdravíme.
3: A přeji si Ačko.
0: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
4: Dobrý den, tady Cčko.
0: Cčko?
2: Ano.
4: No.
0: To je vaše jméno? Ne.
4: Paní Věra Pixová,
0: Věra.
4: Ostrov 1 Prakatice.
0: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
4: Tak já...
0: No.
4: Ačko.
0: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
2: Děkujeme.
5: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
0: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
2: ano,
0: Lenka Plačková.
2: Rádi.
5: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
2: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
5: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
2: ano,
5: se
2: děkujem.
0: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
0: Ano.
6: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
0: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
0: Do humoriády.
7: Ano.
0: Ano. A co jste si vybrala?
7: Vybrala jsem si Dubouška, která se blíží růst Lisiáka.
0: Máme zapsáno.
2: Ano.
0: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
7: Ano, díky.
0: Naslyšenou.
2: Taky mějte se hezky.
0: Tak, dobrý den, kdo je tady?
8: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
2: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
0: Dobrý den.
8: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
2: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
0: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
9: Dobrý den, prosila bych Ačko
2: ano.
9: A zdravím vašeho vzácného hosta.
2: Děkuji, no. Velice mě těší.
9: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
0: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
9: mějte
0: přejeme osvěžení. Ano,
2: taky, mějte se hezky.
0: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
10: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
11: Kotelnice! To by byla moc plná.
10: Na našeho dnešního hosta, prosím.
12: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
10: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
11: Co to je do prdelky?
10: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem vzápad tu kotala pytel.
11: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
10: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo! Ano.
11: To nebude potřeba.

0: dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
1: Stačí nebejt úplně pitomej.
0: Úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
1: Já se musím omluvit. Měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
0: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
1: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takovej úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeutilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
2: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Výsledky žní v Pardubickém kraji jsou zatím horší než v loni. Lanškroun chystá přístavbu domova seniorů. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. V regionu zítra čekejte jasno až polojasno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Zemědělci v Pardubickém kraji sklidili méně obilí než v loni. Podle průběžných výsledků žní poklesl výnos u všech hlavních plodin.
3: U obilí je sklizených 65% osetých ploch a průměrný výnos těsně pod 6 tunami na hektar. V loni to bylo 6,7 tuny. Pokles je patrný i u řepky. Tam je sklizených 75% ploch a výnos přes 2,5 tuny na hektar. Loňský průměr byl přitom skoro 3 tuny. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Lanškrouně pokračují přípravy na rozšíření domova pro seniory, informuje o tom radnice v tiskové zprávě. Nová budova by měla být citlivě propojená se stávajícím objektem, tak aby nenarušila jeho architektonický ráz. Město má hotovou studii a chystá projektovou dokumentaci.
4: Nová přístavba by měla stávající domov seniorů rozšířit o 30 lůžek pro stálé klienty a o 8 lůžek pro odlehčovací službu. Zároveň je v plánu vytvoření 6 městských bytů v nejvyšším podlaží a další prostor k pronájmu pro poskytování rehabilitačních služeb. Nová budova má podle návrhu centrální atrium a terapeutickou zahradu. Vizualizace lidé najdou na webu města. Z Lanškrouna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Dělníci dokončili opravu silnice 3. třídy v Klášterci na Torlicí. Pardubický kraj za to zaplatil asi 65 milionů korun. Zapojila se také obec úpravou chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení. Práce trvaly 2 stavební sezóny a navázaly na předchozí opravy průtahu obce. Opravené jsou nejen povrchy, ale také propustky, odvodnění, krajnice, opěrné zdi nebo dopravní značení. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do dnešní 4. hodiny odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci. To v případě senátních voleb příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se mohou dál měnit.
0: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehaňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný západní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až velmi dobré, tlak zítra večer slabě stoupne a bio bude na trojce, to je vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu tří osobních aut máme hlášenou z Pardubic, konkrétně z náměstí Jana Pernera. Dvě osobní auta se střetla v krajském městě také na silnici číslo 2 mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi, a to na křižovatce se silnicí nižší třídy na příjezdu od Starého Mateřova. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, tak letiště v Pardubicích zažívá letos velmi dobrou sezónu. Podrobnosti řekneme v této hodině, pozveme vás také na Friends Fest, který se chystá na rozstihovém závodišti v Pardubicích. Navštívíme sportovní park, který nabízí i pohybové aktivity pro záchranáře. Kromě toho se také společně podíváme na jedno panelové sídliště uprostřed Pardubic, protože uprostřed tohoto sídliště v Polabinách vykvetla louka plná pestrobarevných květin. A nabídneme i pestrobarevný playlist této hodiny. A to díky Lence Filipové, Beverly Craven, také kapele Jelen, Miroš Birkovi a nebo Petrovi Spáleném.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Tak si představte, že byla 4. srpna zahájena komplexní oprava vozovky na Masarykově náměstí v Pardubicích. V důsledku opravy musel dopravní podnik dokonce provést několik změn na trasách autobusů a také trolejbusů. Ale to je rok 2003. Co se stalo dnes, Michaelo Spáčilová?
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Krajský úřad v Pardubicích zamítl odvolání zastupitele města Pardubic proti povolení pro plánovanou stavbu výzkumného a inovačního centra v Pardubicích v ulici Ke Tvrzi. Zastupitel města svůj krok vysvětloval tím, že se vícepodlažní budova do bylové zástavby nehodí a není v souladu s územním plánem. Úřad, který jeho odvolání posuzoval, ale dospěl k opačnému závěru a potvrdil správnost předchozího povolení. Chrudim čekají dopravní omezení kvůli tradiční pouti. Od zítřka bude uzavřené parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Ve čtvrtek začnou do centra najíždět atrakce a celý střed města pak bude uzavřený od pátečního poledne. Nadační fond Home Run Pardubického kraje schválil další stipendia pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Nově podpoří 6 vysokoškoláků pocházejících z Českotřebovska a Moravskotřebovska. Podmínkou je, že se po studiu vrátí zpět do regionu a začnou tam také pracovat. Pokračuje hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Hlavním cílem je, aby neodcházeli studenti středních a vysokých škol do velkých měst a naopak, aby měli motivaci zůstat v daném regionu.
2: Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezóny už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik. Památky spravované Národním památkovým ústavem v Pardubickém kraji letos většinou navštěvuje více lidí než ve stejném období loňského roku. Největší meziroční nárůst zaznamenal hrad Litice. Pestrobarevná louka vykvetla na pardubickém sídlišti Polabiny. Druhý pardubický obvod použil běžně dostupné osivo za několik set korun a navázal tak na tradici rozkvetlého sídliště. Do pardubických Polabin se na květinovou louku vydáme s reportérkou Šárkou Rusnákovou kolem 6:15. A chodník slávy pardubického sportu nově připomíná Petra Klimpla, významného představitele orientačního běhu, a Romana Řehounka, dlouholetého cyklistického reprezentanta. Chodník tvoří pamětní dlaždice se jmény osobností, které se zapsaly do historie pardubického sportu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ne prý, ale určitě se už i z Pardubic pohodlně letecky dostanete k moři. Třeba na Hurgády, také na Rodosu a nebo na Monastiru a také do dalších letovisek. Právě tam odlétají linky každý týden několikrát a je o to velký zájem. Podle vedení pardubického mezinárodního letiště o tom svědčí i počet odbavených pasažérů za první polovinu sezóny. Je jich už 150 tisíc. Reportér Ondřej Wolf zjišťoval podrobnosti přímo v terminálu Jana Kašpara.
1: Já jsem teď v odbavovací hale a z informačních tabulí vyplývá, že cestující, kteří odlétají do Rodosu, tak mají čas nástupu ve 12.40 a hned ve 13.20 už naplánovaný odlet.
2: Poprvé vlastně letíme s dětma k moři, takže z Pardubic jsou ideální jako pro nás volba.
3: Z Kraskova a Střemošnice a vlastně i to, že tady můžeme nechat auto a že je to tak blízko, tak to byl asi ten důvod.
1: Paní Markéta a Jana spolu s rodinami odlétají na společnou dovolenou k moři právě na Rodos, jeden z řeckých ostrovů. Pardubické letiště jako výchozí bod letní cesty zvolili nejen kvůli blízkosti bydliště, ale i kvůli rychlému odbavení.
2: To je jako bezstarostný, bezproblémový, rychlý, jednoduchý.
1: Zájem o lety z Pardubic je opět velký. V polovině prázdnin evidují asi 150 tisíc odbavených cestujících, což je podle ředitelky jasný meziroční nárůst. Mária Luticová mluví o tom, že mají nakročeno k překonání loňského rekordu.
4: Uvidíme, jaká bude obsazenost druhé půlky roku, ale věřím, že bude, jelikož máme před sebou ještě celý srpen, září, dá se říct, co se týče těch letních destinací, ještě říjen a pak samozřejmě ještě budou pokračovat některé pravidelné linky, takže uvidíme.
1: Letiště letos přidalo 4 nové destinace a na některých charterových linkách je vyšší počet rotací. Aktuálně se z Pardubic létá do 19 letovisek, nejoblíbenější jsou cíle v Turecku, Řecku a Španělsku. Aktuální vývoj by mohl přispět k lepšímu hospodářskému výsledku, myslí si předseda představenstva provozovatele letiště společnosti EBA Jindřich Tauber.
5: Ten rekord, který jsme měli v loňském roce, nějakých 204 tisíc a pár drobných, zcela jistě překonáme a pevně v to doufám, že se nic nestane, protože víte, že v tom leteckém průmyslu opravdu některé ty věci, co se nám za poslední roky staly, jako covid, válka na Ukrajině a podobně, tak já doufám, že tahle sezóna bude klidná a my opravdu ten rekord rozhodně překonáme.
1: Cestující jako bonus vítají parkování na letišti zdarma. Kapacita parkoviště ale momentálně nestačí a tak mnozí nechávají auta odstavená na travnatých plochách. Provozovatel letiště to toleruje. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

za Pardubice a já tady teď koukám do kronik a také do pranostik a zjišťuji, že se skutečně tedy příští rok máme v dubnu na co těšit, protože pranostika říká, potílí se Dominik, bude ještě Marek v Kožišti a taky ještě jedna známá pranostika na Dominika Parna, Mrva Marna.

0: prozraďte nám. Už jsme tady zmiňovali dnes, že na jižní Moravě padnul teplotní rekord. Jak to je s teplotami teď u nás? Také už stoupají přes 40.
1: Nejsou ještě přes 40, zatím nejteplejší Pardubice, 39,4. Máme tady v podstatě nějakých 2-6 stanic, které měří víc jak 30 let a patrky na všech 6 stanicích už jsou ty rekordy překonané.
0: A co nás, co se počasí týče, tedy čeká?
1: No doufujeme, že to 40 nepřeleze, že by se to mělo udržet kolem těch 39 dneska a mohlo by se teďka v těch odpoledních a povečerních hodinách tvořit i nějaké výjimečné bouřky nebo přehánky. Na večer potom by zase postupně se rozpadaly. Vítr nějaký slabý, promíjí by do jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Noc tropická, 24 až 21. Zpočátku ještě nějaká přehánka nebo bouřka a postupně ubývání oblačnosti. Zítra to bude podobné, ale teploty budou o něco nižší, jenom do 37 stupňů a v odpolních hodinách už měly častější přehánky, nějaké bouřky a ty by mohly být někde výjimečně silné, takže tam by mohly být nějaké nárazy kolem 80 km/h, i kloupí nějaké přívalové srážky by se pro ní mohly objevovat. A hlavně to teda vypadá, že budeme tady ten silnou zátěž, tím extrémní zátěž, tím teplem po oba dva dny v podstatě.
0: A přijde nějaké jako větší ochlazení, že by ty teploty mohly spadnout někam lehce po 30 nebo alespoň kolem 30 tento týden?
1: Ano, to přijde, ve čtvrtek už by nám měla překázat zvlněná strana fronta, tam by nám měla přinést více srážek, i těch bouřek a přeháněk, ty postupně potom během pátku by ty ustávaly ty srážky, oblačnost by opět ubývala. Ve čtvrtek ty teploty vypadají nějakých 31 a potom pátek, sobota, bychom se mohli dostat i po těch tropických 30 a nějakých 28. Takže to vypadá, že od neděle ty teploty by opět šly nahoru a dostávaly by se opět na těch tropických 30 stupňů Celsia.
0: Inu, léto je léto. Děkujeme Jindřichu Drapákovi do Hradce Králové. Zdravím vás, naslyšenou.
1: Taky vás zdravím, hezký den, naslyšenou.

0: Nejenom sportovní park vládne Pardubicím, ale tuto sobotu zaplní pardubické dostihové závodiště Friends Fest. Bude to už 11. ročník. Představil ho v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu organizátor Petr Vavrouš, který za organizátory dorazil. Slíbil toho opravdu hodně, a to včetně koncertu Davida Kolera a nebo tu Blatanky. A moderátor Jakub Malý se ptal i na tenhle festival plný Ameriky.
1: To je festival plný programu od rána do večera. Netýká se to tedy, musím říct, jenom Ameriky, ale týká se to všeho možného od amerických aut, amerických motorek, různých sportů amerických, který pocházejí z amerického kontinentu, a tady musím říct amerického kontinentu s malým A, protože to není zaměřeno pouze na Severní Ameriku. A ten program je zaměřen pro rodiny s dětmi, od programu pro děti, takže je to multižánrový festival od aut přes sporty, něco pro kluky, co se týká armády, koně. Nerad bych na něco zapomněl.
2: No, vy osobně chystáte ten program celou řadu let a asi nemáte ani vy šanci všechno vidět.
1: To je pravda, jsme se o tom před chvilkou bavili tady, že to je 11. ročník a spoustu věcí jsem neviděl, ale spoustu věcí chci vidět a letos bych se rád podíval na některé věci, jednak jaká bude reakce od lidí na ty novinky, které jsme připravili. Takže jestli můžu rovnou těm novinkám přijít, tak určitě pro rodiny s dětmi tam bude zajímavý program. Pozvali jsme Michala na svatbu, pozvali jsme Matildu a její Zlobidla, takže to je pro ty nejmenší vlastně ten program. Pro ty větší děti, řekněme body horsing, což je disciplína, která patří do Pardubic na dostihový závodiště, protože to jsou vlastně závody, řekněme, na koních téměř. Takže to je disciplína vlastně pro rodiny s dětmi. No a potom pro rodiny s dětmi jsme určitě udělali jako velkou novinku, protože americká Route 66 letos slaví 100 let od svého založení, takže jsme připravili velkou interaktivní hru se 7 nebo 8 zastávkami po celém závodišti, kdy vlastně ty týmy rodinný můžou odpovídat a získají zajímavé ceny potom, když odpoví správně samozřejmě.
2: Každému, když se řekne Amerika, tak se vybaví něco jiného. Obvykle to bývají ty Spojené státy, ne tedy celý ten americký kontinent. Co třeba vám se vybaví jako první, když se řekne Amerika?
1: Příroda. pro mě asi příroda, protože ten kontinent je obrovský. My jsme i v tom našem vlastně programu se chtěli dostat trošku i ke kořenům té americké kultury, takže tam budou i vlastně původní obyvatelé Ameriky, bychom to nenazvali Indiány, takže tam budou původní obyvatelé Ameriky, bude tam i určitě něco dobývání Ameriky, to znamená koubojové vystoupení vlastně právě těch lidí, kteří tu Ameriku vlastně tvoří takovou, jaká je dneska.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: obyčejnou ženu.
1: Obyčejná žena Petra Spáleného, 5 minut před 6:15, pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Sportovní park letos nenabízí jenom pohybové aktivity, ale představuje i záchranáře. Celý den se věnuje složkám integrovaného záchranného systému, které připravili statické i dynamické ukázky své práce. Návštěvníci tak mohli vidět třeba záchranu tonoucího, náročnou hasičskou soutěž a nebo i výcvik služebních psů. Na soutoku Labe a Chrudimky, tedy přímo ve sportovním parku Pardubice, byl i náš regionální stopař a dopoledne se moderátorka Jitka Slezáková s Milenou Vápeníkovou spojila a my si to teď připomeneme.
2: Pozvánka na zítřejší den, a protože to přijede Lukáš Krpálek, dvojnásobný olympijský vítěz a judista, který tady představí dokumentární film Jemný rváč. Takže to je film režiséra Adolfa Ziky, který sledoval Krpálkovu kariéru více než 15 let. To je tedy zítřejší program.
3: Jemného rváče jsem měla možnost vidět a stojí to za to, teda úžasný dokument. No a ten dnešní program, když se k tomu vrátíme, není jen o atraktivních ukázkách, ale také o tom, aby lidé věděli, jak se zachovat v krizových situacích. Co si mohou návštěvníci odnést?
2: Tak je to vlastně praktická stránka té věci, protože tady se ukazuje návod na to, jak poskytovat třeba tu první pomoc. Ono, ty ukázky a různé postupy jsou součástí řady podobných akcí a dnů otevřených dveří, ale v té krizové situaci potom si na to člověk třeba nevzpomene, když to slyšel pouze jednou. A opakování je matka moudrosti, takže tím, že to znovu uvidíme, například když se vrátím k té resuscitaci, jak se kontroluje průchodnost dýchacích cest, případně jak se stlačuje hrudník, tak ve finále někomu potom můžeme zachránit život. A to

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: oficiální hymna letních olympijských her, které se konaly v Koreji v roce 1988. Korejská kapela Korean a písnička Ruku v ruce, tedy Hand in Hand. Stal se z ní celosvětový hit této olympijské hymny. Ale teď pojďme od hudby na pardubické sídliště v Polabinách, kde rozkvetla pestrá květinová louka. Trávník v ulici kapitána Bartoše hraje modrou, bílou, růžovou, žlutou i oranžovou barvou, a to díky chrpám, třepatkám, měsíčkům a nebo i aksamitníkům. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, tak vysoké louce svědčí i letošní tropické léto. Na rozdíl od běžných trávníků jí totiž spalující horko jen tak nevysuší.
1: Kytky, jak kvetou, prostě jak to je pěkně barevný, to je úžasný. Že to není opravdu jenom tráva nebo suchopár, že jo.
2: Paní Jana z pardubických Polabin obdivuje květinovou louku, která letos poprvé vykvetla nedaleko jejího bydliště. Přibližně 15 druhů pestrobarevných květin a trav tam nechal vysadit druhý městský obvod, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Takže nyní stojíme na ulici kapitána Bartoše, nedaleko opravovaného mostu přes Labe. Naproti nám je hřiště základní školy Polabiny 3 a zde jsme v letošním roce společně se službou města Pardubic vytvořili novou květnatou louku a myslím, že se letos vydařilo, že to kvete krásně ještě teď.
2: Vidíme tady taky spoustu hmyzu.
3: Tak určitě, hmyz byl taky důvod, ale já si myslím, že prvotní bylo, aby to tady hezky vypadalo, a ten hmyz je bonus k tomu.
2: Ty barvy se nám tady střídají, nejvíce asi modré, pak je tady žlutá, bílá, červená, ještě další barvy růžová a tak dále.
3: Tak takhle odborně bych to popsal taky, ale víc ne, jako museli bychom se zeptat kolegyně, která to má na starosti, ale to je si chrpa, to modré, že by mohlo být.
2: Výsadba květinové louky nebyla náročná, stačila jen běžně dostupná směs osiva. Zároveň šlo ale o jeden ze způsobů, jak na sídlišti udržet zeleň i během horkého léta.
3: My na těch sídlištích se snažíme tu trávu udržovat nízkou, nechceme, aby tady byla tráva po kolena, jako to bývalo kdysi, kde necháváme vysokou trávu, kde necháváme ji na seno, to je na pravém břehu Labe, ale uvnitř té zástavby chceme, aby ta tráva byla nízká, a květnatá louka to je jeden ze způsobů, jaký můžeme nechat vyrůst a zároveň to nikoho nepohoří. Nikomu to nevadí, nikdo se nestěžuje na klíšťata, poněvadž předpokládám, že tím nikdo nechodí tohoto květnatou louku, ale obchází a kochají se tím, jak vypadá. A zároveň je to tedy hnízdiště nebo jako útočiště pro různý hmyz a motýly, byť těch motýlů v Pardubicích už teďko příliš není.
2: Druhý městský obvod je známý také výsadbou lilií. Letos kvetly na dvou místech, v ulici kapitána Bartoše a na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Radnice za to zaplatila celkem 130 tisíc korun. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: každém vydání tohoto pořadu pozvánka k poslechu zítřejšího vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tak co vás čeká? Třeba výlet do Chrudimi, protože v Chrudimi bude probíhat každoroční salvátorská pouť. S tím je spojená i řada omezení a uzavírek. Podrobnosti k chystané salvátorské pouti už zítra v našem programu. Ráno po 8:30 přivítáme nového ředitele pardubického letiště. Správa tohoto letiště má nového velitele a tím se stál Petr Dřevecký, který vystřídal ve funkci svého předchůdce Radoslava Matulu, a právě Petr Dřevecký bude naším zítřejším ranním hostem. Také se zaměříme na kontroly hygieniků na táborech a vyrazíme i do pardubických ulic posetnění, protože přibývá v Pardubicích díky teplým dnům oznámení o rušení nočního klidu.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Dobrý den.
1: Libuše Švormová slaví 90 let.
2: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Turistů navštěvujících památky v Pardubickém kraji přibývá nejvíce na hradě Litice. Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Bouřky odpoledne dorazily do středních a severních Čech. Meteorologové varují hlavně před silným větrem. V regionu zítra čekejte jasno až polojasno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý úterní podvečer. Památky spravované Národním památkovým ústavem v Pardubickém kraji letos většinou navštěvuje více lidí než ve stejném období loňského roku. Největší meziroční nárůst zaznamenal hrad Litice, kam od ledna do července zamířilo přes 10 000 turistů, téměř o 12 více než loni. Podle památkářů k tomu přispívají pravidelné doprovodné akce i oblíbené noční prohlídky.
4: Výrazně si polepšil také zámek ve Slatiňanech, kde návštěvnost zvýšila zámecká noc i skřičí domečky v zámecké zahradě. Stabilní zájem je o zámek Litomyšli, kam už letos do konce července přišlo skoro 43 tisíc návštěvníků. Naopak hradu Kunětická hora letos návštěvníků ubylo. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Hladiny některých řek v Pardubickém kraji výrazně klesly. Podle údajů povodí Labe jsou průtoky kvůli suchu na řadě míst podprůměrné a dosahují maximálně poloviny obvyklých hodnot. Platí to hlavně pro Divokou a Tichou Orlici, Chrudimku a Doubravu. V parku Peliny v Chocni by v budoucnu mohl vzniknout nový volnočasový areál. Radnice už má připravenou studii a teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Součástí areálu by měl být skatepark, pump track, do budoucna se počítá také s lezeckou stěnou nebo parkourovým a workoutovým hřištěm.
5: Nový volnočasový park by měl nahradit stávající skatepark, který dosluhuje a navíc je nevhodně umístěný v blízkosti zámku. Nahradil by ho areál v parku blízko Tiché Orlice, nákupní zóny i železniční trati. Město tam má prostory v územní rezervě. První etapa prací na novém parku by podle odhadů měla stát do 20 milionů korun. Město se pokusí získat dotaci. Schocně Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Nad Čechami postupují silné bouřky. Ty se odpoledne tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Postupně zasáhnou také Ústecký a Liberecký kraj, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: Největší potíže budou asi s nárazy větru. Jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále. Takže to bude asi to hlavní. Srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
3: Bouřky by po 8 hodině večer měly slábnout a postupně odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně. V irském Dublinu se dnes lidé naposledy rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce. Bylo mu 56 let. Pohřeb sledovali tisíce lidí v katedrále i před ní.
1: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů Celsia. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý, přechodně mírný západní vítr v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré až velmi dobré, tlak zítra večer slabě stoupne a bio bude na trojce. To je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 37. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Trojníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáků a Kamelotu a přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No a tohle žijeme teď, i když to zrovna žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte jinak jako kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od kamarádu Táborových ohňů. Staříčká to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušena, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana a Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, copáci.

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ty ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď se lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem. Český rozhlas Pardubice.

Horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album Druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Někdo mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jeho českých, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbál klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kojec-Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohledu plnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí, za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5.36.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické letiště hlásí v půlce prázdnin přes 100 000 odbavených cestujících. Lunchcrown chystá přístavbu domova seniorů. V pražských nemocnicích je kvůli vysokým teplotám až o 15% více pacientů. Zítra čekejte v kraji jasno, postupně až oblačno, srážky, bouřky a teploty do 37 stupňů. Dobrý úterní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Mezinárodní letiště v Pardubicích odbavilo za první polovinu letošní sezóny už 150 tisíc cestujících. Jen v loni za celý rok to bylo rekordních 205 tisíc pasažérů. Nejčastěji létají do letovisek v Egyptě, Řecku, Španělsku a Turecku. Letiště nabízí dohromady 19 destinací a přidalo i více letů s cestovními kancelářemi. Ředitelka civilního provozu Mária Luticová odhaduje, že i letošní sezóna by mohla být rekordní.
2: V současné době ty zájezdy jsou obsazené. Dá se říct, že plně obsazený, samozřejmě některé více, některé méně. Nejoblíbenější jsou Turecko, Španělsko a Řecké ostrovy, takže pro nás je to fajn, že se ty linky neruší, ale že se ty rotace přidávají.
0: Zájezdy zajišťují i nové cestovní kanceláře a z letiště létají také noví přepravci. V Lunchcrowni pokračují přípravy na rozšíření domova pro seniory, informuje o tom radnice v tiskové zprávě. Nová budova by měla být citlivě propojená se stávajícím objektem, tak aby nenarušila jeho architektonický ráz. Město má hotovou studii a chystá projektovou dokumentaci.
3: Nová přístavba by měla stávající domov seniorů rozšířit o 30 lůžek pro stálé klienty a o 8 lůžek pro odlehčovací službu. Zároveň je v plánu vytvoření 6 městských bytů v nejvyšším podlaží a další prostor k pronájmu pro poskytování rehabilitačních služeb. Nová budova má podle návrhu centrální atrium a terapeutickou zahradu. Vizualizace lidé najdou na webu města. Z Lunchcrowna Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Chodník slávy pardubického sportu nově připomíná Petra Klimpla, významného představitele orientačního běhu, a Romana Řehounka, dlouholetého cyklistického reprezentanta. Chodník tvoří pamětní dlaždice se jmény osobností, které se zapsaly do historie pardubického sportu. V pražských nemocnicích je kvůli vysokým teplotám už o 15% více pacientů, hlásí to Bulovka, Motol, Homolka nebo Všeobecná fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku byl nárůst pacientů včera a dnes 50%. Vedra jsou podle mluvčích nemocnice riziková, hlavně pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo lidi s chronickými onemocněními. Rekordy pro 4. srpen dnes padly na všech místech v zemi.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 21 až 24 stupňů. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy s přehaňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Středeční teplotní maxima 34 až 37 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, tlak zítra večer slabě stoupne a bio bude na trojce, to je vysoká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku u Třemošnice. Máme ze silnice číslo 377 hlášený padlý strom na vozovku. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: typicky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro, a škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu a nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo? A čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy tři osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili, a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí Národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
2: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
1: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
3: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
1: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21. a půl kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu. Takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú. Čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčanie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znelo, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano, jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
0: čo
1: krása.
0: Čo je erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavou postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak, Alazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne, nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, ale nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: A neviem. Ja som dotočil taký teraz veľkofilm. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: A každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: No, je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar.
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Nie, páčilo sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Janem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme, asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už... Tak všechno, co s tým môžete udelať.
1: No to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám robiť? Mám po produkcii povie, prepáčte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že... Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne, táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nie je to, že Čech, Slovák, Maďar. Ľudsky.
0: Aby to všechno zapadlo a bylo to úspěšný projekt.
1: Áno.
0: Jak vôbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedať, tak to z hlavy je to dosť, keď to mám povedať naprvu. No... Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
0: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře. Jak to máte vy?
1: Scénáře nepíšem, zatiaľ nie, ale už produkuje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jaculiak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně je trávíte?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pekné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to, ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece. Čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakupit správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten herec Stanley Tucci natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samouk vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jaculiak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
3: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
4: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
4: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
5: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
1: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
0: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Já děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Iggyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: Byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
1: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
0: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato tě neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímavá jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako študáci jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No, my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď nebo 3, by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne, 2 nebo 3 hodin tancovačka do večera, do 8.
5: No. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem okyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady ve Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
0: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
1: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal stezkem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak se to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě do čtvrťáku a on se vrátil, když už jsem byla po maturitě nebo před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu, no a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo. No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: U nás to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili. Bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tamto na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece. No, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, no, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak pozájemně jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se navlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napíti, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptali, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl, taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni vždycky mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátý jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlit a si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím, pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ouvozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste, no já vám novou hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování. A že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že zviditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká 5:50.
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
8: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: Už to se bojí každej, ne? Každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, aby byla potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že my musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život furt byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to? Je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás, teda se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám, ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řek, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle do.
4: Jo.
6: Dobře.
3: Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americký nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový ty tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To se v Kauflandu nejlacinější. Já to nepiju na ožrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom neslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco Fender.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem.

0: Zem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět z návse. No, něco takového.
1: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
2: No, asi dost dobře.
0: Ostýchavě.
1: Ale s láskou.
0: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
5: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
0: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
2: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
1: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
0: No tak to je zahrádka, kytky. No jinak. Koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
1: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
0: I pejsek v téhle době dělá radost.
1: Spí s váma i v posteli?
2: Samozřejmě. Jasně, že jo.
0: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
1: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
2: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no. To není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
1: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
0: No, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
2: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska je zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
1: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
0: Ano. Je.
1: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
0: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
1: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
2: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
1: Jak moc jste rád, že ji máte?
2: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
1: Milujete vaši ženu?
2: Jistě, proto s ní jsem taky.
1: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
0: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. máme z toho radost.
1: Milujete ho?
0: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
1: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
0: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

se spolu jako dřív. Dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvádí.

spolu zase svou jako dřív. Dream.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje tak rád staré jizerskohorské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé Bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal, a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu, a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

Pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

letěli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

blízko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kérkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzíno, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte, my se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
4: Hej! Kampak, strejče!
5: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
4: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
5: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
4: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
5: Au, morcetele menci písek.
4: Cože poudáš?
5: Líběji odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
4: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
5: Když je tý práce tuze mnoho...
6: Ty nemať, korálkáři.
5: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
6: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
5: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
6: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
5: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře. A Trautenberská hraběcí milost, výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
6: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
5: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
6: Prach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerichtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
5: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
6: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No, poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelný prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím! Ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší plná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. Mluv pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně, pozor.
1: Vyrazíte k lesu. A kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějakýho dunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: Vita?
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: Službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu, a věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 ráno vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušeni nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž

otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu. Velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezděcemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich, trochu nalevo se kmitala. To přece není strašeně, to nemůže být. Také je strašeně dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ani drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, při zutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré

oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista. To mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru, sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na Štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympic a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak to se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád, bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já nevím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, před těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tom nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pal jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí. A proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka morálky a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřel vy, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězeňkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte se.

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví.
2: Tedy... No, nikde neví. A to se mi stalo taky. No, ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: Tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí. Ano. Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek jsem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: Abyste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání, namříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké klesy a tak ten život prostě utekl. Dva půl roku vazba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
3: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi se je takový, jak by byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení, byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci, byla tam sorta lidí zajímavých, ale nechme všichni tát za jeden pro vás.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo čas, nebo celý trest. Byla ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkryli být lidé, politiky a k tomu nějakých šestí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

Vysílání Noční linky dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestii a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářeli jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Kateřina Silová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás tak chci zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Ači hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za Katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťasten jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam dejme tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, co znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále a tak dále.
0: A to znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby, no prostě kantýna taková.
0: To zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té věznické službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vědí z těch požadavků, možná není, dejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se... Musela je tam být s lidima, s kterýma jste v civilním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl 2 roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je ten zvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě naschledanou.
0: Naschledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam. Olza.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald, a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří, klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

Ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v 5 přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v 5 poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

0: obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň. Nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu zastřelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano. Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže ano. My vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: Do to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá. Mm-hmm. Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a to mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále, na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Uvědomila, že to prostě musí vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch lidí. Přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuji za to, že žiju za dalších 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl,
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: No. Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí. Proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a ptali se mě na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem mu říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Vždycky nějaká facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Dívejte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekali?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny za tím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Ano.
0: Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám.
0: Mm-hmm.
1: Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honilo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom tahu.
0: Kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů. Což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak, ale už se stalo, takže je je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat, že vůbec jsem probendil.
0: Vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli... Protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná, je...
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Naschledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc, ano. Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený, jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo nobles, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek a to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: To je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů a ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu, a on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečtěl, nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude. Děkuju. Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu ranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova. Jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu. Proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od třech kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven s ním. Jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, jsi se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říkal, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to bylo strašný pres.

0: protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle to, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
1: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
0: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
1: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a přesně. Než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
0: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
1: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
0: Děkuju. Dobrou noc.

asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí. V pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti. A v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené. Nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovaný blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každý den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo On už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím, proti své vůli si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: podívej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z umedle, s tímhle budeš u nás hned.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstavejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana, ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste, prosím vás, byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy

0: vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
1: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
0: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
2: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
0: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
2: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
0: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat Zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
2: Celou zvonici?
0: Celou zvonici.
2: Je dřevěná nebo zděná?
0: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
2: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny

0: budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
1: Přesně tak.
0: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
1: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
2: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
1: Naschledanou.
0: Dobrou noc.